0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl, se vším jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích kopeš mě jak stádo splašený. A sleduj.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je oblačné až zatažené. Místy prší a od západu postupně dorazí i bouřky. Teploty klesají na 19 až 14 stupňů. Přes den se počasí příliš nezmění, obloha bude dál oblačná až zatažená a na většinu území konečně dorazí i vytoužený déšť. Sem tam se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojediněle silné. Později odpoledne a k večeru přeháňky postupně ustanou, teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů, v severozápadní polovině Česka bude kolem 23 a v 1000 metrech na horách teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Rádio Blaník. Hezky česky.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je oblačné až zatažené. Místy prší a od západu postupně dorazí i bouřky. Teploty klesají na 19 až 14 stupňů. Přes den se počasí příliš nezmění, obloha bude dál oblačná až zatažená a na většinu území konečně dorazí i vytoužený déšť. Sem tam se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojediněle silné. Později odpoledne a k večeru přeháníky postupně ustanou, teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů, v severozápadní polovině Česka bude kolem 23 a v 1000 metrech na horách teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

Přeji vám hezké ráno, je pondělí 17. srpna, svátek má Petra a před námi jsou očekávané události. Většinu Česka zasáhnou dneska podle meteorologů silné bouřky. Doprovázet je bude vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a taky menší kroupy. Na programu je první zasedání vlády po dvoutýdenní vládní dovolené. Ministři by měli představit své kroky v boji se suchem v rámci Národní koalice proti suchu. Krajský soud v Ostravě se bude dál zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice. Ten je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Ve Velké Británii se rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Velšská umělkyně zemřela na začátku července. Začíná uzavírka železného mostu přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Čeká ho demolice, stavbaři ho nahradí novým. Uzavírka potrvá téměř rok. Dobrovolníci budou u knížecích plání na Prachaticku kosit rašelinné louky, které zarůstají rákosem. Projekt je zaměřen na obnovu rašelinišť a mokřadů. A ještě naskok do světa sportu. Na programu je zápas 4. kola 2. fotbalové ligy. V 6 v podvečer vyzve Třinec Ústí nad Labem. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Hi a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
7: Báječné ráno, hezké pondělí, posloucháte Rádio Blaník a tohle je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. A bude tu třeba Hanka Zagorová. Holky a letní ráno. Plamen a Kateřina Marie Tichá. Hezké léto a celé léto hrajeme hezky česky pro vás.
8: Rádio Blaník, počasí.
7: Další letní den, tedy 17. srpnový, bude zpočátku dne většinou zatažený až oblačný. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Místy ještě také bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území, ojediněle i silné. Teploty přes den 19 až 23 na Moravě a také ve Slezsku do 26 stupňů.
8: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
7: A jaké počasí přinesou dny další, zeptám se meteorologa Martina Laca. Za malou chvíli tyhle informace přináším. Do té doby dál hezky česky pro vás. Další české kousky připraveny. Posílám další tři. Rádio Blaník. A přeji hezké letní ráno s námi.

0: To byla Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, zpěvačka, která zítra oslaví 32. narozeniny. Za chvíli tu budou Valdemar Matuška, Black Milk anebo Ivan Hlas a jeho Malagelo.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jaké počasí přinesou dny tohoto týdne až do středy? Tak tuhle předpověď má aktuálně Martin Laco. Martine, co dnešní den?
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Noční minimální teploty čekáme v pondělí od 19 do 15 stupňů, nejvyšší denní od 19 do 23 na Moravě a ve Slezsku až do 26 stupňů. Vítr bude ráno slabý, během dne mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, který opět v bouřkách přechodně zesílí. Pak v úterý bude oblačno až zataženo, od severozápadu s menší pravděpodobností místy se slabým deštěm nebo přehánkami, nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 18 až 23, na Jihomoravě až 25 stupňů Celsia. Ve středu pak už méně oblačnosti i srážek, předpokládáme polojasno až oblačno v noci a ráno i zataženo, zpočátku místy, během dne pak už jen ojedinělé přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé i bouřky, nejnižší noční ve středu 16 až 12, na severovýchodě jen 9 stupňů Celsia, nejvyšší denní 24 až 29 na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia. Takže už o něco chladněji, ale více srážek, ale to asi nevadí vzhledem na to sucho.
0: Na ty se těšíme. Tak jo, Martin Laco, děkuji za vaše informace, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Na málo, děkuji i vám, hezké ráno.
1: Rádio Blaník.
3: Hezky česky celé léto.

0: S pohodou a dobrou náladou do nového dne posloucháte Rádio Blaník. I dnes po ránu 17. srpna máme pondělí a já vám přeji hezké ráno. Jak to bude dál znít tady u nás? No jistě, že hezky česky. Nabídnu Hanu Zagorovou. V dalších minutách je slza. Celé léto hrajeme hezky česky, já vám nabízím další české písničky pro vás a také aktuální zprávy. Podíváme se krátce i na počasí a pak si budeme zase a zase hrát. Tak ať se daří a dobře stává.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: pohodlné trávení během celého léta.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Jdeme na Hrady.
0: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
0: Harley.
2: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Radio Blaník. Zprávy. Radio
4: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ministři se dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení Národní koalice proti suchu minulý týden potvrdil premiér. V Čelákovicích u Prahy by mělo vzniknout nové výjezdové stanoviště záchranářů. Zatímco město připraví pozemek, stanoviště by měl pak postavit Středočeský kraj. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je už včera nechali evakuovat. Situaci navíc komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm a od severozápadu přijde postupné ochlazení. Většinou bude oblačno a zataženo, na většině území se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Ty odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech můžou být i velmi silné. Později odpoledne k večeru budou srážky od jeho západu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území budou mezi 19 a 23 stupni, jinde bude 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy až 30. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: byla Hanka Zagorová, písnička Spěchám. Vy také spěcháte do Prahy na Letnou, proč ne? Proč o tom hovořím? Protože právě tady se kromě letní Letné koná také festival O ničem. O co tady vlastně jde od včerejšího dne, kdy to začalo, to nám prozradí jeho ředitelka paní Simona Bagarová.
1: Festival O ničem je osvětová akce na téma péče, kterou pořádá organizace Mila, a od 17. do 23. srpna se na vás těšíme v Praze na Letné, na Vodárenské věži, kam můžete přijít třeba na taneční lekce Honzy Ciny, koncert Beaty Hlavenkové, Lenky Nové, nebo třeba jenom do kavárny, sednout si na terasu, číst si knížku, dát si kafe, zacvičit si jogu, zkrátka nedělat nic a jenom odpočívat a užívat si prostor, kde po vás nikdo nic nechce.
0: A my si dál na Blaníku budeme hezky česky hrát za chvíli Holky a letní ráno a úderem 6. už se těší kolega Petr Slíva. Mějte se skvěle, hezké ráno a pohodový celý den.
2: Radio Blaník. Hezky česky celé léto. Prázdnin vám slíbit nemůžeme.
3: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
2: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
4: Do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
2: Za tři české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend
2: u nás na Blaní.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
6: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Každá trampota má svou mes, Helena Vondráčková, Jiří Korn na Blaníku. A každý týden má své pondělí, a to je právě dneska, pondělí s datem 17. srpna. A za chvíli rozjedeme dnešní Dobré ráno. A co vás v něm čeká? No, písničky, třeba tahle.
1: Krásným dívkám.
0: Nebo tahle.
1: Tiše se milovat a nekonečně svát.
0: A nebo tahle.
2: Dokud
0: prostě hezky česky to na Blaníku bude i po šesté, teď je pět, téměř 55.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
6: Ještě tady broučku vidíš?
7: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
9: Milí šikulové a milé šikulky,
10: hledáme možná právě vás.
9: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
10: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.
11: Počasí.
12: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se teploty dnes po ránu pohybují kolem 17 stupňů. Postupně během dopoledne se zatáhne a lokálně se objeví přehánky. Vyloučené pak nejsou ani silné bouřky. Odpoledne naměříme do 27 stupňů. Tolik o počasí. Na řadě jsou zprávy s Monikou.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Silné bouřky můžou přinést i kroupy. Ostravský mrakodrap čeká přestavba. Požáry zasáhly také území nedaleko Athén.
15: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Meteorologové varují před bouřkami. Ty dnes zasáhnou většinu Česka, místy můžou být i velmi silné. Doprovázet je může silný vítr, přívalové srážky, ale hrozí také kroupy. Vítr začne platit v poledne a bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech a pak by měly postupovat směrem na východ. Tam by mohly od 9 večer zasáhnout celou Moravu a Slezsko. Dál platí i riziko požáru. Cesta regionálních potravin do veřejných jídelen se má zjednodušit. Pomůže tomu nové internetové tržiště, které spustí kraj Vysočina v září. Jak to bude vypadat v praxi, to říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
16: Nová služba funguje jako elektronické tržiště. Výrobci zde mohou zdarma představit své produkty, uvést jejich dostupnost a komunikovat se zájemci. Odběratelé naopak snadno zjistí, kteří regionální dodavatelé nabízí požadované potraviny, mohou je oslovit nebo zveřejnit vlastní poptávku.
15: Čím kratší je cesta od výrobce ke spotřebiteli, tím vyšší je kvalita potravin a zároveň větší část peněz zůstává v regionu. V centru krajské metropole začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici. Do roku 2029 se promění v rezidenci se 111 byty. Přestavba objektu, která přijde na víc než 800 milionů, vzniká v Ostravě podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Součástí projektu je taky úprava okolí. Kromě Belgie hoří také nedaleko Athén. Při dvou požárech zahynuli na řeckém ostrově Salamina dva lidé. Podle řecké pobřežní stráže bylo evakuováno víc než 570 místních obyvatel i turistů. Jeden z požárů se už podařilo uhasit. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, jak to tak vypadá, tak dneska se asi konečně ochladíme, ale pro jistotu bych dal truhlíky z oken, z parapetu. protože může taky foukat. K počasí se taky dostaneme během toho dnešního rána, ale i dneska můžete vyhrávat peníze a zalátat si pěkně díru v rozpočtu. O tom bude řeč už za malou chvíli, ale hlavně pohodové pondělní ráno s datem 17. srpna. Za minutu bude 6.

0: Olga Lounová. A k výškám na Blaníku i Olga tam zpívá. V té naší hymně Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: A tady je důkaz.
3: Kdo by řekl, že může to tak letět?
0: A taky jsou tam Jindra Polák, Tomáš Klus, Tereza Mašková, Igor Tymko z No Name, Xindl X, Petr Kolář. No a to je ta naše písnička, která vám může i dneska vylepšit váš rodinný rozpočet. Stačí dobře poslouchat a když ji uslyšíte, tak se pokuste dovolat jako první na naše studiové číslo 800 109 109 a když se vám to podaří, tak jste ve hře. My vám pustíme ukázku z téhleté písničky a na vás je uhodnout, který z interpretů zrovna zpívá. Když se vám to podaří, máte 5000. Pokud se to někomu před vámi nepodařilo, tak máte i jeho nebo její 5000. A tak se dneska hraje o 10 000 korun, protože minule se to nepovedlo.
4: Znám místa, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
5: No.
6: No.
5: No. Jde o 5 000.
6: Teď si nejsem jistý.
5: No, tak musíte vystřelit rychle nějaký jméno. No. Tak teď, já vám to odpočítám. 3, 2, 1, jméno.
6: No, nevím.
5: Nevím, takže... Takže nevyhráváte.
0: Takže nevyhrává, ale vy můžete vyhrát 10 000.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak dobře poslouchejte, vyplatí se to. Teď už Village People a YMCA na Blaníku 8 minut po 6. A za chvíli počasí. Dobré ráno.

0: YMCA a Village People na Blaníku. U nás dneska v noci přišla pěkná průtrž mračen, zatímco třeba na východě republiky se v noci snažili ještě vyvětrat ty včerejší teplotní rekordy. Ale tomu bude i na východě dneska útrum. Těm rekordům, ne tomu větrání, naopak se bude asi větrat. Tak se pojďme podívat na to počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Stojíme na prahu dalšího pracovního týdne. No a jaké v něm bude počasí, tak na to se zeptáme Eduarda Novotného z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak za sebou máme noc, kdy konečně zapršelo na většině území Čech. Nejvíce pak v oblasti Krušných hor a severních Čechách. Nyní se pásmo přeháněk, ojediněle i bouřek přesouvá přes Moravu a Slezsko dále k východu. Teploty se pohybují nejčastěji od 19 do 14 stupňů Celsia. Nejtepleji je na jihu Moravy, tam je stále lehce přes 20 stupňů, ale teplota bude ještě chvíli klesat, takže na to, jestli zde bude zaznamenána tropická noc, budeme muset ještě počkat.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní polovině Čech mohou být i bouřky silné. Silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a také přívalovými srážkami. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty budou poměrně rozmanité, zatímco v severozápadní polovině území čekáme od 19 do 23 stupňů Celsia, jinde bude 23 až 28 a na jihu Moravy dokonce až 30.
2: Ještě mi prozraďte, na co se připravit v tom následujícím týdnu.
3: Tento týden bude konečně chladnější a deštivý, alespoň malé množství srážek by se mělo vyskytnout každý den. Co se týče teplot, nejchladnější čekáme úterý s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude o něco tepleji, v dalších dnech teploty porostou na hodnoty kolem 26 stupňů.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A to už je teplota slučitelná s normálním životem. Všechno bude v pořádku, nebo všechno už je v pořádku, o tom teď budou zpívat opět a Radeček. Za minutu bude 7:15. Někdy padá.

0: Tomáš Linka, fešáci a paní má se má na Blaníku. Adélka se taky má, v pátek si vzala volno, měla prodloužený víkend. Jaký byl?
1: No, jaký byl vlastně? Krásný, pohodový, krásný, rodinný, kamarádský, moc hezký víkend.
0: Potkávací.
1: Takový. Ano, je to tak.
0: No já jsem se taky potkal se spoustou lidí, já jsem se nejdříve teda potkal s průvodčím ve vlaku takhle v sobotu, protože jsem se vydal s kolem, řekl jsem si, že konečně si projedu část té labské cyklostezky, tak jsem se s kolem vydal do Děčína. V Děčíně jsem vystoupil, nejdříve jsem vystoupil v Ústí, tam jsem přestoupil na Děčín, v Děčíně jsem vystoupil. Tam jsem pojal podezření, že jet z Děčína je divné, že by to chtělo aspoň z Hřenska. Takže já jsem se po té cyklostezce vydal opačnou stranou do Hřenska. Naproti Hřensku jsem zjistil, že do Hřenska se nedostanu, protože tam není prostě most. Tam musí jet přívozem. A přívoz asi jezdí poměrně často, ale zrovna žádný nejel. Tak jsem se podíval do mapy, říkám si, to je blbé, začíná odtud. A vydal jsem se do Německa do Bačandau. Tam jsem se teprve otočil a vydal jsem se naspátek. Do té doby jsem měl na sobě dvě trička. Najednou začalo být strašné vedro, bylo asi 630 stupňů. V Roudnici jsem měl za sebou už asi nějakých 120 kilometrů a bylo mi čím dál větší vedro. Tam jsem pojal podezření, že na Mělník už to nemá cenu, že to vezmu z Roudnice přímo tam k nám. To jsem ještě netušil, že tam končí polabská nížina, musím přes kopec, takže jsem objel říp. No bylo to příšerný, dojel jsem, měl jsem skoro 160 kilometrů a doteď se potím. Ale musím teda říct, že pokud někdy pojedete labskou cyklostezku, tak já nevím, co snad co 2 kilometry je nějaká občerstvovna. Takže já jsem vypil asi 5 litrů kofoly, 10 litrů malinovky a snědl asi 50 zmrzlin. Ale žiju.
1: No tak to jsem ráda, že jsi dojel. Já jsem věděla, že pojedeš z Děčína, takže no, to jsi mě překvapil teďka teda.
0: No, tak já sebe taky. Když jsem večer kolem 8 hodiny dojížděl a vstával jsem v 5 ráno někdy. No, pokud něco podobného chystáte, prosím vás, najděte si na to lepší počasí. Krátké zprávy už za chvíli na Blaníku. Za 8 minut bude 6:30. Radio Blaník.
2: Sluníčkové léto.
3: Jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny
12: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík.
12: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
13: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Teamsport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
17: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhause Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
18: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru.

0: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
0: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
0: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
0: Tak to máme jasno.
2: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
3: Milí šikulové a milé šikulky,
4: hledáme možná právě vás.
3: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
4: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Na skoro čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let padly opět teplotní rekordy. Nejtepleji bylo včera ve Strážnici, a to 37,6 stupně Celsia. Na Svatém kopečku u Olomouce začala oprava zastávky. Práce nedaleko zoologické zahrady přijdou na 3,25 milionu korun a potrvají do konce září. Vila Sluněnka v Lanškrouně se promění v centrum pro lidi s autismem. Budovu kouplo rodinné integrační centrum za 8,5 milionu a chce v ní udělat bezbariérové prostory. Fotbalisté pražské Slávie po úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1. Neúplnou tabulku stále vedou Pražané o bod před Jabloncem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
8: A i Adélka už je zpátky, takže vám přejeme dobré pondělní ráno, jsme na začátku týdne. Jaké hudební narozeniny a jaká hudební výročí nám ten následující týden přinese, tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď je minuta před půl sedmou.

0: Mám rád tenhle duet. Marie Rotrová, Pavel Bobek a s tím bláznem si nic nezačínej. To my si třeba s Danielem Rupíkem klidně začneme, protože ten má pro vás i dneska připravena hudební výročí a hudební narozeniny tohoto týdne. Dane, máš slovo.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám příjemný a pohodový den, je tu pondělí a s ním tradiční přehled hudebních výročí. Pojďme na to. Své 53. narozeniny slaví dnes zpěvák Bohuš Matuš. Všechno nejlepší. Zítra popřejeme k narozeninám zpěvačce Kateřině Marii Tiché.
3: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
2: Pozítří můžete společně s námi zavzpomínat na zpěváka Petra Nováka. Bude to už 29 let, co není mezi námi. Ve stejný den také zavzpomínáme na Vaša Patejdla. Jsou to už 3 roky, co nás opustil. Své narozeniny ve čtvrtek oslaví slovenská zpěvačka a herečka Kristýna. Už nyní přejeme všechno nejlepší. Tu popřejeme Mirkovi Černému, známý zpěvák a textař, který je zároveň stavebním inženýrem, oslaví své 89. narozeniny. V neděli pak bude 68 let zpěvákovi, skladateli, kytaristovi a textaři Karlu Plíhalovi. Pro dnešek je to, přátelé, vše. Přeji vám krásný letní den a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme a pokud jste doteď měli v očích otazníky, kdože to v tomto týdnu všechno slaví, tak teď už to máte bez otazníku, protože Daniel nám to vysvětlil. A tady jsou otazníky od Elánu. Dobré ráno, jsou 4 minuty po půl 7.

0: Love Kills a Freddie Mercury na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Takhle to si ještě včera řeklo o pořádný horký přídavek. Včera totiž padaly teplotní rekordy na téměř čtvrtině dlouhodobě měřících meteorologických stanic v Česku. Ten největší rekord naměřili ve Strážnici a to bylo 37,6 stupně Celsia. Jak to bude dneska, Adel? Já mám takové tušení, že se nám asi trošku ochladí.
1: Je to tak. Dnes ty teploty spadnou v maximech na 19 až 23. Může být na jihu Moravy až 30, ale na většině území se to k té tropické 30 nepřiblíží. Na horách bude dokonce okolo 15 a bude zataženo až oblačnou. Počítejte s deštěm nebo s přeháňkami, můžou se objevit i bouřky.
0: Větráme a za chvíli Marek ztracený a moje milá. Za 2 minuty bude 6:45.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pohodové České rádio.

0: po uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený a moje Milá na Blaníku. Marek teď možná přemýšlí, jestli existuje nějaký větší prostor pro koncertování, než je Pražská Letná. Tak třeba na Měsíci je místa dost. A pojďme se teď podívat na další výročí, které se pojí k dnešnímu dni. Ty hudební už známe. Adele, kdy jsi naposledy poslala nějaký pohled anebo dopis?
2: Já si myslím, že tak třeba před půl rokem.
1: Před půl rokem a na dálku z nějaké cizí země?
2: To ne. Já si myslím, že to bylo v rámci České republiky, že jsem byla někde na dovolené po Česku.
1: No já jsem naposledy poslal teď z Orkney, když jsem byl s obytňákem, to dorazilo poměrně rychle, jsem měl pocit, že ještě ano, tamhle je na nástěnce pták papuchálek, že ten pohled dorazil ještě dřív, než jsem se vrátil zpátky, což je docela rychle na to, že to bylo z ostrovu od někud. Ale kdyby si chtěla takhle na dálku poslat dopis v roce 1859, tak není úplně jistota, že by došel, protože v Americe začala fungovat tehdy první letecká pošta na světě. Tehdy ještě neexistovala letadla, takže se pro přepravu korespondence používaly horkovzdušné balony, to znamená, že ten dopis doletěl tam, kam foukal zrovna vítr. Tak tohle máme další výročí, které se pojí k dnešnímu dni. Česká herečka Uršula Kluková má dneska narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Ladislav Špaček slaví 77, taky přejeme všechno nejlepší. A 70 má taky Chantal Poulen. A potom bych tady měl jeden svátek. A ten dneska slaví, tak schválně, jestli to poznáš podle písničky, kdo dneska slaví svátek. A Saxana to není.
2: Tak to bude Petra?
1: No Petra Černocká i všechny ostatní Petry mají dneska svátek. Uhu. Přejeme všechno nejlepší.

0: Tak saxána pro všechny Petry, které mají dneska svátek. Pokud jste se nestačili podívat do kalendáře, tak teď už ani nemusíte. Petra má svátek a je taky pondělí 17. srpna a blíží se 7. hodina. A po ní z Blaníku uslyšíte třeba Šalom, Věru Martinovou i Krištof. Hezky česky, na Blaníku i po 7. Teď je 6.52. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
5: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
4: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
6: Člena skupiny Centropol.
4: Vás to nebude stát ani korun.
5: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
4: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
7: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku si dnes odpočineme od sluníčka. Po většinu dne bude oblačno, postupně až zataženo a lokálně se přidají také přehánky. Odpoledne a k večeru nejsou vyloučené ani silnější bouřky. Naměříme do 27 stupňů, na horách do 20, tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
8: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
7: Krátce se zdržíte dnes po ránu v Ostravě, ve Vítkovicích, ve výstavní ulici u kruhového objezdu u nemocnice. Zasahuje tam policie u srážky osobního auta s dodávkou. A pozor, dejte na D1. Směrem na Ostravu na 247. kilometru srazilo osobní auto Srnu. A na dálnici D48 mezi 41. a 42. kilometrem směrem na Frýdek místech probíhá od rána pravidelná údržba vozovky, takže s tím počítejte a také přibrzdíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Dnes je poslední možnost opravit kandidátky pro volby. Pražské služby mají v létě plné ruce práce. Belgie řeší nejhorší požár v dějinách.
6: Rádio Blaník.
9: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci opravit chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali zároveň k jejich odstranění. Komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Věková diskriminace na trhu práce se týká už lidí ve středním věku. Ukázala to výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle ní snižují už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Pražské ulice v létě dostávají pořádně zabrat. Metaři denně uklízejí odhozené obaly, střepy, psí exkrementy nebo použité injekční stříkačky. Pražské služby proto na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. A proč, to už vysvětluje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
10: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají a zároveň připomenout, že pořádek v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
9: Čisté ulice totiž začínají u každého z nás. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území a úřady je už včera nechali evakuovat. Situaci komplikuje silný vítr a také nepřístupný terén. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Zapojit by se měly taky letecké posily z několika zemí, včetně Česka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno vám s Adelkou přejeme, pokud jste se právě teď probudili, nestihli jste se ještě podívat na budík ani do kalendáře, máme pondělí 17. srpna a na tom budíku byste našli fakt, že jsou 2 minuty před 7. hodinou. Otevíráme další ranní hodinku, teď už Šalom a Stín katedrál a chystá se jeden nový český film pokračování úspěšné komedie, o tom za chvíli.

0: 22 dní a Mekeš Birka na Blaníku v dobrém ránu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A jdeme na fotbal. Jestli si někdo myslel, že největším problémem fotbalisty Laviho je jeho vlastní hlava, tak tentokrát to bylo asi počasí. Jakub Štáfek totiž natáčí třetí díl Vyšehradu a první natáčecí dny. Prý bylo hodně vedro, na umělém trávníku bylo podle Jakuba až kolem 80 stupňů a to se přiznejme, to už není fotbalové hřiště, to je prostě grill. Jak to bylo dál?
3: No teď už jsou v areálu fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad a všichni teda ocenili ze štábu, že se mohli konečně přesunout do interiéru. Nicméně to, že natáčeli v těch exteriérech, znamená, že nás čeká asi nějaký velký fotbalový zápas a sám Jakub Štáfek tvrdí, že nám i štábu ho scénaristi dlužili, takže se opravdu máme na co těšit.
4: Já si pořád jako stojím za tím, že dvojka je za mě jako lepší než jednička a chápu, že pro ty lidi, kteří jsou zvyklí na něco, tam třeba nedostali to, co by úplně si představovali. A ten hlavní problém byl v tom, že Jarda s Lavim nebyli spolu vlastně v rámci té dvojky. Takže my jsme je prostě museli vrátit k sobě. A ono to takto bylo naplánované už jako původně, když jsme tu dvojku s trojkou napsali a chtěli jsme to točit dohromady, že jako ta dvojka je tak jako odskok vlastně někam jinam a pak zase jako návrat a finální zakončení. Takže u té trojky se můžeme těšit zase na buddy komedii, na Kubu Prachaře prostě s Kubou Štávkem, jak dělají vylomeniny a snaží se z toho dostat.
0: Takže Lavi dostane velký fotbalový zápas na rozloučenou. Já k tomu ještě dodám, že vlastně první Vyšehrad film s tím tvrdým i vidělo 700 tisíc lidí a ten druhý díl Vyšehrad 2 navázal s více než 500 tisíci diváky. Tak uvidíme, jak to dopadne s trojkou. Ale těším se. Premiéra někdy příští rok. Teď už Pink a Nate Roos a Just Give Me a Reason. Na Blaníku 6 minut po 7.

0: Just Give Me a Reason, Pinka Nejdrůz na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak povídej, sluníčko, jak to bude dneska s tím sluníčkem?
2: Toho sluníčka dneska moc nebude, obloha bude převážně oblačná až zatažená. Počítejte s občasným deštěm nebo s přehánkami, místy se objeví i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou silné. Teploty se budou pohybovat pod 30, 19 až 23 na většině území. Na jihu Moravy můžou vystoupat právě až k těm 30 stupňům Celsia a na horách bude okolo 15. No a jestli takovéhle počasí vydrží i po zbytek týdne, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Tento týden bude konečně chladnější a deštivý, alespoň malé množství srážek by se mělo vyskytnout každý den. Co se týče teplot, nejchladnější čekáme úterý s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Jen na jihu Moravy bude o něco tepleji, v dalších dnech teploty porostou na hodnoty kolem 26 stupňů.
0: Takže rozhodně nezmrzneme. Chápu, že možná zmrzlináři a provozovatelé koupališť z té předpovědi nemají úplně radost, ale příroda si zajásá. Teď už Věra Martinová až na vrcholky hor. Za 4 minuty bude 7:15.

0: Písnička, která už několikátý týden figuruje taky v české desíce na Blaníku, Krištof, Dominika Aladžia a Půlnoční hřích.
1: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
0: A my se teď dopustíme jednoho takového tankovacího hříchu. Prázdniny lezou do peněz, ale co kdybyste na ty prázdninové cesty nemuseli za své? Je pondělí a to kromě toho, že jsme na startu nového týdne, znamená taky to, že budeme hrát o další nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisenburger. Abyste na ty prázdninové výlety nemuseli za své, tak musíte udělat tohle. Napsat nám SMSku, do které uvedete své jméno, příjmení, město nebo obec, kde bydlíte a pošlete nám to té SMS-ce na 600 318 118, a tím se dostáváte do hry a my vám možná už v té příští hodině zavoláme po 8:30 a potom to bude jenom na vás. My vám pustíme kousek písničky a vy si zvolíte, jestli chcete vlastně pospátku nebo ji chcete třeba zrychlenou a nebo tak, no, nebo prostě zpomalenou a vy poznáte a my vám vyplatíme 5000, nebo dáme vám tu tankovací kartu. Takže pište 600 318 118.
1: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Tak už příští hodině po 8:30 hrajeme, za chvíli krátké zprávy a teď je 7:20. Radio
3: Blaník. Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
8: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě. Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
10: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
9: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
13: Mirář,
12: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
13: Migové,
12: Harley,
13: Single X,
12: Tomáš Klus.
13: Jdeme na Hrady.
12: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Oblíbenější, které znáte.
17: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
16: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
17: Ráno od 5 do 6.
16: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
17: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: Deník za volantem.
1: V Ostravě, Vítkovicích, ve Výstavní ulici u kruhového objezdu u nemocnice policie zasahuje u srážky osobního auta s dodávkou. Počítejte tu se silnějším provozem a tedy se zdržením. Bouralo se teď aktuálně také na Přerovsku ve Vlkoši, tak dejte pozor. A na D1 stále opatrně směrem na Ostravu na 247. kilometru, kde osobní auto se srazilo se Srnou. Nehoda je sice odstavená na krajnici, ale stále se nárazově tvoří kratší kolona. Dopravní servis pro Moravu a Slezsko, na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Horké a suché počasí v Česku se chýlí ke konci. Nový týden už bude ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými přeháňkami a bouřkami. O víkendu srážek ubude a častěji vysvětne slunce. Záchranáři zasahovali u nehody 4 aut na silnici 1/55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem na Zlínsku. Včera

0: Boky jako skříň a Eva Farna na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Adele, kolik toho tak přečteš za rok, řekněme?
1: Já bych to shrnula slovy rozhodně méně, než bych chtěla a měla. Já bych řekla, že tak 2-3 knížky za rok, ale tlusté.
0: A čteš každý den?
1: To taky ne úplně, no.
0: Takhle, ty jsi ještě mladá, ty ještě nemusíš, ale až zestárneš, řekněme tak nějak třeba do mého věku, nebo možná o trošku déle, doporučoval bych ti číst každý den, protože podle jedné americké studie měli lidé, kteří pravidelně četli knihy, výrazně nižší riziko úmrtí než ti, kteří nečetli vůbec, a týkalo se to lidí zhruba od 50 let dál. Mm-hmm. Tam se to právě počítalo, 3600 lidí starších 50 let, zkoumali to 12 let, což je poměrně průkazné už, a čím více času lidé věnovali knihám, tím lépe v datech vycházeli. U těch, kteří četli víc než 3,5 hodiny týdně, tak bylo riziko úmrtí o 23% nižší než u nečtenářů. Mm-hmm. Takže z toho vyplývá jedno, lidé, čtěte, cokoliv čtěte.
2: Máme ještě ty polární choroby od docenta Šmoka, pane vedoucí.
3: No tak zeptejte se příští týden, máme dostat zboží. Duchova, vytáhněte tu roletu. Na co vy tady čekáte?
4: Na pohlavní choroby.
3: Nemáme, nevedeme.
0: Tak důležité je mít ale dobrého knihkupce. Teď už Ricky Povery a Made in Italy. Dobré ráno, jsou 2 minuty po půl osmé.
5: O šeri, šeri.

0: Večnost a No Name na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: No, na rozdíl od téhle písničky Víkend není na věky, už je tady zase pondělí před námi. Nový týden, jaké to pondělí bude, co se počasí týče, Adel?
2: Čeká nás oblačná obloha až zatažená. Dnes si nezapomeňte deštníky, protože dešť nebo přehánky se vyskytnou na naprosté většině území. Dokonce se můžou objevit i bouřky, které kromě jihozápadní poloviny Čech budou i silné. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy může být až 30 a na horách pak okolo 15.
0: U nás se musí ochladit, aby se člověk mohl nadechnout. Na řeckých ostrovech může být léto v rozpuku, ale mořský vzduch jej dělá snesitelným. Srpnové teploty se tam pohybují mezi 28 a 33 stupni. Voda má 26. Řecko je ideální pro ty, kdo chtějí spojit odpočinek u moře s výlety. Historické památky jsou doslova na každém kroku. Místní kuchyně chutná po čerstvých grilovaných rybách, kvalitním olivovém oleji, bylinkách a čerstvé zelenině, nechybí tradiční feta anebo grilované haloumi. A když jsem mluvil o ostrovech, tak třeba takový Kos si oblíbili milovníci odpočinku i aktivní dovolené a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Věděli jste, že Kos je vyhlášeným rájem cyklistů? Na ostrově je k dispozici kolem 6,5 tisíce kol k zapůjčení a klasické kolo vás vyjde v průměru jen na 10 eur na den. Pro rodinnou dovolenou doporučuje Blue Style hotel Giacalis Aquapark Resort v letovisku Marmami, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel prošel kompletně rekonstrukcí a nachází se v klidnější části ostrova a díky proslulé písčité pláži Golden Beach s pozvolným vstupem do moře je vhodný nejenom pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory. Součástí rezortu je bazén pro dospělé i děti a akvapark s 5 skluzovkami. Z Prahy můžete odletět třeba 20. srpna, 8 dní s all inclusive vyjde 2 dospělé se 2 dětmi do 12 let na necelých 70 tisíc korun.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Ano, ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. A víte, kdo to bude tentokrát?
6: Já.
5: Přesně tak. On, ten, kterého všichni znáte z vysílání Blaníku, náš staniční hlas a slavný a výborný herec, Pavel Novotný. Laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohodové České rádio.

0: Got Go Home a Bonnie M na Blaníku a tohle už je znělka, kterou uslyšíte zase v dnešním odpoledním vysílání. Je tady pondělí a i dnes se ve studiu potkávám s Mirkem Táborským. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak minulý týden jsme vyrazili do přírody, tentokrát to prý bude do města.
1: Bude to po dvou městech, přiznám se. Aha. Nejprve se třikrát zdržím v jednom městě ve východních Čechách, jmenuje se Chlumec nad Cidlinou a představím posluchačům řadu památek, kterými se toto město pyšní, a na to, jak je vlastně nevelké, tak těch památek je hodně. Kraluje tomu Karlova koruna, což je zámek dominující městu, nechali ho postavit v minulosti hrabata Kinských, ale je tam spousta dalších zajímavostí, třeba hotel Liverpool.
0: V Chlumci?
1: Ano, v Chlumci je hotel Liverpool, který v podstatě už jako úplně neexistuje. Ta stavba jako ještě stojí, bylo z ní potom něco jiného, ale byla postavena v 19. století. A bylo to proto, že kůň hraběte Kinského vyhrál velkou Liverpoolskou.
0: Jo, tak.
1: Za což inkasoval spoustu peněz a z těch peněz se začal stavět hotel s divadlem, tanečním sálem. Prostě taková pěkná stavbička.
0: A dozvíme se, jak to bylo s těmi sedláky?
1: No, je tam zmínka o tom, to je právě ten Chlumec, kde ti sedláci dopadli jako u Chlumce.
0: Tak se těšíme. Poslouchejte odpoledne po 15. hodině a vám pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A když budete poslouchat i teď dobré ráno na Blaníku, tak uslyšíte bobra a motýla, tady je jejich vyznání. Teď jsou 3 minuty po 3:15.

0: To bylo vyznání Bobra Motýla v dobrém ránu na Blaníku. A co dál? No dál, další 60 minutovka, v ní třeba Michal Tučný. Slza. Vím, že ty jsi holka z plakátu. Ileona Machálková. Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7.52.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Přeji vám pěkné ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Vlna veder je za námi, na Moravě a ve Slezsku dnes už bude většinou oblačno, postupně zataženo a lokálně se přidají i přehánky, odpoledne a k večeru bude pršet vydatněji, vyloučené nejsou ani silné bouřky. A naměříme příjemných 25, tolik o počasí, pojďme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: V Ostravě Vítkovicích ve výstavní ulici u kruhového objezdu u nemocnice došetřuje policie srážku osobního auta s dodávkou. Projíždějte tudy opatrně, zdržet výrazně byste se už neměli. Bouralo se také ve Vlkoši na Přerovsku, tak dejte pozor. A na dálnici D1 zůstává odstavená srážka osobního auta se Srnou na 247. kilometru směrem na Ostravu, tak kolem nehody projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už pokračují další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Šelerová se pozve na jednání ministry. Vsetínská nemocnice vylepšuje své zázemí. Volary pomůžou k lepší kvalitě vody v Lipenské nádrži.
6: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Tento týden zahájí ministryně financí Alena Schillerová jednání o rozpočtu. Potkávat se bude s jednotlivými ministry. Minulý týden to uvedl premiér Andrej Babiš. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 už před minulý týden. Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti by mělo proměnit i výchovné ústavy, že by mělo jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce. Bradáčová to řekla v České televizi v souvislosti se snížením trestní odpovědnosti pod současných 15 let. Pacienti ve Vsetínské nemocnici se dočkají lepšího zázemí. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci tamního onkologického pracoviště, která má zlepšit podmínky jak pro ně, tak pro zdravotníky. Co přesně to se změní, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
8: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště a moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na 12 aplikačních křesel.
7: Hotovo by mělo být v létě 2028. Volary na Prachaticku postaví novou čističku. Projekt by měl zlepšit kvalitu vody v Lipenské nádrži. Současnou čistírnou totiž protéká Volarský potok, který do přehrady přináší až 16% celkového objemu fosforu. Náklady na stavbu nové čističky budou 100 milionů korun. 2/3 z toho zaplatí jeho Český kraj. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno, za délkou vám přejeme krásné pohodové pondělí, je 17. srpna. Připomínám, že protože je pondělí, tak je to zároveň vaše šance jezdit autem na prázdninové výlety zadarmo, protože dneska se opět hraje o nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích Orlen natankovat kvalitní paliva se slevou a navíc ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hojsenpurker. Tak nám napište své jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 600 318 118. No a pokud vám po půl deváté zavoláme, tak jste ve hře. Tak držíme palce. Za 3 minuty bude 8.

0: to byla holka z plakátu. A slza na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A teď na chvíli do Domažlic, protože tam bylo o víkendu pořádně veselo. A hlavně pořádně překrojováno. Stovky lidí všech generací tam v sobotu zaplnili centrum města při 72. ročníku chodských slavností. A zajímavé je, že kroje už rozhodně nejsou jenom záležitostí babiček a nebo folklorních souborů. Podle pořadatelů, historiků i lidí, kteří ty kroje šijí, se vracejí do mody a čím dál častěji si je pořizují mladí lidé, dokonce i muži, protože pánský chodský kroj po roce 1900 prakticky zmizel a teď se zase vrací. A kdo by si myslel, že kroj znamená jenom nějakou starou tradici ze skříně po prababičce, tak pozor, o nové kroje je prý takový zájem, že si lidé nechávají šít na zakázku a dlouho na ně čekají a dokonce si je pořizují i noví obyvatele, kteří se na Chodsko teprve vlastně čerstvě přestěhovali. Takže zatímco někde se pořizují nové tenisky, na Chodsku se pořizují a šijí nové kroje, konec konců i poslanci se převlékají do národních krojů. Myšlenka dobrá, výsledek někdy rozpačitý, ale ještě k těm Domažlicím. Letos v červnu jsem tam moderoval jeden z našich letních koncertů a to město mi prostě přirostlo k srdci. Domažlice jsou nádherné. A když jsme u těch letních koncertů, tak udělám ještě jeden oslý můstek. Teď máme čerstvě za sebou Napajedla a příští týden v pátek se na vás těšíme pro změnu v Těšnově. A teď v dnešním dobrém ránu na Blaníku OMD a Made of Orleans. Dobré ráno.

0: Made of Orleans a OMD na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: O víkendu opět padaly teplotní rekordy, možná to byly poslední teplotní rekordy tohoto léta, ale uvidíme, necháme se překvapit, jak to bude ale dneska, Adel.
2: Ty teploty dnes budou podstatně nižší, pokud jste právě doma a přemýšlíte, co na sebe, tak se pojďme podívat na aktuální teploty. Nejtepleji máme tradičně v Olomouci a v Brně, tady je v centru města 20 stupňů, jinak převážně města hlásí 18 stupňů, stejně jako třeba Praha, České Budějovice, Hradec Králové, no a v Liberci máme 16 stupňů, chladněji i v Karlových Varech a v Plzni. Tady je okolo 16 stupňů Celsia taktéž. Jinak dnes bude oblačno až zataženo. Počítejte s přeháňkami, místy i s bouřkami. Kolem jihozápadní poloviny Čech, kromě jihozápadní poloviny Čech, budou ty bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 30. No a jak bude vypadat zbytek týdne, tak to ví Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Tento týden bude konečně chladnější a deštivý, alespoň malé množství srážek by se mělo vyskytnout každý den. Co se týče teplot, nejchladnější čekáme úterý s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude o něco tepleji, v dalších dnech teploty porostou na hodnoty kolem 26 stupňů.
0: Tak jste to slyšeli, pěkný týden, pohodový týden. Adele říkala, že teď je po ráno 18 stupňů. Podíval jsem se na aplikaci v mobilu a skutečně je tam 18 stupňů. Opisujou, normálně opisujou. Leona Machalková a Svět je plný bláznů. Teď na Blaníku. Dobré ráno.

0: Macarena Los del Rio na Blaníku, písnička, kterou máme spojenou s létem, s dovolenou, s prázdninami. Často se tančí třeba právě na dovolených. No a na takové dovolené se mohou přihodit nečekané situace. To třeba takhle letíte na Sicílii, cácháte se ve vodě a najednou jedna eurová bankovka, další eurová bankovka a další. Na sicilskou pláž začaly z moře vyplouvat bankovky a nebylo jich zrovna málo. Celkem šlo v přepočtu o více než 16 milionů korun. Peníze do vody totiž naházela posádka malého motorového člunu, který se dostal do problému a připlul z Malty. Když si všimli pobřežní stráže, tak se začali zbavovat nákladu a balíčky s bankovkami prostě házeli do moře a sami se snažili dostat na břeh. Takhle, podle tamní policie by si ty peníze neměl nikdo nechat, protože pochází pravděpodobně z trestné činnosti a navíc mohou být falešné. Zajímalo by mě, kolik lidí je přišlo vrátit. Za chvíli už krátké zprávy a potom už se vrhneme na tu dnešní tank kartu. Teď je 8.20 a vy jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buona notte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex. Magnifik.
5: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
8: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: Nestlé Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
2: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
3: Jdeme na Hrady.
4: Tradiční český festival s nejlepším programem.
3: Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
4: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Baník za volantem.
1: V Ostravě Vítkovicích ve výstavní ulici u kruhového objezdu u nemocnice se došetřuje nehoda už z rána, srážka osobního auta s dodávkou. Dejte si pozor, ale už se nezdržíte. A na D1 stále opatrně směrem na Ostravu na 247. kilometru došetřuje se tu nehoda osobáku se srnou. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Jihočeská policie vyšetřuje násilné úmrtí ženy v Českých Budějovicích. Muže, který na ní zaútočil, ještě večer policie zadržela. Nikomu dalšímu tak žádné nebezpečí nehrozí. Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela rozšířený letní sportovní areál. Investovala do něj i s přispěním krajských a státních dotací asi 85 milionů korun. Doprava v Hormuzském průlivu kvůli útokům na tankery o víkendu zpomalila, zatímco minulý víkend zaznamenala 31 nákladních lodí, tuto sobotu už jen 5 a v neděli žádnou. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži 6. místem na dvojnásobné trati. Na 200 během šampionátu získala zlato. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slivou.
5: A protože je pondělí a protože za chvíli bude 8:30, tak už pro vás chystáme další kolo hry o nabitou tankkartu Easy, se kterou můžete čerpat na čerpacích stanicích Orlen. Někdo z vás, kdo se do hry přihlásil, ji může už za chvíli získat, tak se dívejte na telefon, protože možná ten váš za chvíli zazvoní.

0: Andělé a Vanastovy věci na Blaníku, dokonalá písnička a teď dokonalá soutěž.
1: Brzda, plyn na rádiu Blaník.
0: Ano, hrajeme o další nabitou tankkartu Easy v hodnotě 5000 korun, se kterou můžete na čerpacích stanicích odlen natankovat kvalitní paliva se slevou a ochutnat osvěžující letní nápoje nebo gastronovinky, jako jsou rozpečené sendviče nebo vepřový hoisin burger. A tu tankovací kartu dneska může získat Bohumil z Plzně. Bohumile, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Co takhle děláte po ránu v Plzni teď? 2 minuty po půl deváté.
2: No, poslouchám rádio.
0: To je dobře, to je dobře. A je dobře, že máte nabitý telefon a my jsme se vám na něj dovolali. Adel, prosím tě, řekni Bohumilovi pravidla hry.
3: My vám teď pustíme ukázku písničky. Nebude jen tak ledajaká, ona bude totiž speciální a vy musíte poznat buď interpreta, anebo i tu písničku, která tam zazní. A teď je to na vás, Bohumile, jestli ano. Šlápneme na brzdu, šlápneme na plyn, anebo zařadíme zpátečku, neboli jestli tu písničku pustíme pomalej, rychlej nebo pospátku.
2: No, tak. Podle toho, jak to poslouchám, tak nejlepší je pomalej.
0: Máte pocit, že pomalej? No tak ano. Dobře. Budeme chtít znát buď to jméno interpreta, nebo název písničky, případně můžete hodit obojí samozřejmě. Tak pojďme ano. Na to. Pouštím pomalou verzi dnešní písničky.

0: Tak co, už to dáváte?
1: Poznal? No, samozřejmě, Karel Gott, páni a paní.
0: Jasně.
1: Lady Karneval.
0: Lady Karneval to je. Takže, Bohumile, kolik toho takhle najezdíte za měsíc?
1: No, hele,

0: Já moc ne. Já jsem už starší člověk, tak se to hodí docela.
1: Tak se vám to se vyplatilo, co? To vydrží dlouho, taková tankovací karta
0: vydrží
1: za 5
0: tisíc. A mám ještě i vnuka, ten už taky jezdí autem, tak asi taky ho zabezpečím nějakou nádrží.
1: Je to na vás, zdravíme do Plzně, užijte si to ve zdraví, hlavně opatrně a naslyšenou.
0: Děkuji moc a mějte se hezky, nashledanou.
1: A já k tomu ještě dodám, že pokud i vy vyrážíte na vaše prázdninové cesty, tak se stavte na čerpacích stanicích Orlen pro epické letní slevy, které platí s Orlen aplikací každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Natankujte si díky tomu paliva Efekta se slevou 1 koruny na litr, anebo prémiovou Vervu se slevou 2 korun na litr. Akce platí až do konce srpna.
2: Brzda, plyn na Rádiu Blaník. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: To France, Mike Oldfielda, Maggie Reilly na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Teď by se hodilo pustit si písničku Prší krásně, protože tady u nás už prší. Já jsem si teď rozkliknul mapu pravděpodobnosti růstu hub Českého hydrometeorologického ústavu a ono už to nevypadá tak špatně, jako to vypadalo. Tak třeba Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Beskydy tady vidím, Vysočina, Šumava, Jižní Čechy, tam všude už se čeká, že by ty houby skutečně mohly začít růst a někde je ta prognoza dokonce velmi příznivá. No tak uvidíme, co to počasí dnešní.
2: Prší a pršet bude, dnes nás čeká opravdu oblačný a že zatažený den, počítejte i s bouřkami, kromě jeho západní poloviny Čech budou silné a k večeru můžou zvolna ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravy může být až 30 a na horách bude dokonce jen okolo 15 stupňů Celsia.
0: Tak uvidíme, jestli se bude pářit z lesů. Za chvíli už kabáti a Colorado a taky malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.

0: možná přinese i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Toredo a kabáti na Blaníku a za chvíli už tahle znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po víkendové pauze totiž zase vyrazíme do historie, do minulosti, do tajemného roku. A dneska to bude do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ze kterého pochází tahle ukázka.
3: Naval prachy od maminky.
4: Nic mi nedala. Je sama.
3: To ti mám věřit? Tak aspoň Ameriky.
0: A více už za chvilku, po deváté, teď jsou 3 minuty po 3:15 a vy jste s Blaníkem.

0: Pretty Young Girl a Bad Boys Blue na Blaníku chvilku před devátou. A po deváté, jak jsem říkal před chvílí, už to hledání tajemného roku a dnes s těmito písničkami. Z tajemného roku pochází i tahle. A novinku tehdy měli i Marta Athena. Proč přicházíš tak pozdě, lásko? A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
4: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny...
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
7: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Po tropické neděli přichází na Moravu a do Slezska studená fronta, která sebou přináší více oblačnosti a lokálně také přehánky a bouřky, které můžou být ojediněle i velmi silné. Naměříme příjemných 25, na horách do 20. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
8: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
7: V Ostravě Vítkovicích ve výstavní ulici u kruhového objezdu se došetřuje nehoda osobního auta s dodávkou. Zdržet byste se už neměli. Do konce měsíce srpna pak počítejte s omezením a pomalejším provozem v Olomouci v Janíčkově ulici. Konkrétně v úseku mezi Povelskou a Cihlářskou, kde probíhá oprava povrchu vozovky a rekonstrukce. A na D1 pak projíždějte opatrně na 247. kilometru směr Ostrava kolem odstavené dopravní nehody na krajnici. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Hasiči a odborníci hledají další místa pro případné kryty. České drubežářství se snaží zlepšit svoji pozici. Siniaková v Cincinnati pokračuje dalším kolem. Rádio Blaník. Ová. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česku chybí kryty, aktuálně jich hasiči evidují jen přes 1500. V případě ohrožení by jejich kapacita vystačila jen pro zlomek obyvatel. Praha proto začne podle informací České televize vyhledávat vhodné prostory pro takzvané improvizované úkryty. Jde o bezpečná místa, kde by lidé přečkali jen nezbytně nutnou dobu. Jde třeba o podzemní chodby, sklepy anebo podzemní parkoviště. České drubežářství chce posílit svou pozici na domácím trhu. Zatímco spotřeba drubežího roste, klesá soběstačnost a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Pražská MHD zrychlí. Cesta autobusovou linkou 145 mezi Prahou 6 a Prahou 8 má trvat jen čtvrt hodiny. O víkendu dokonce jen 13 minut. V polovině srpna totiž poprvé trasa povede tunelovým komplexem Blanka. Známé už jsou jízdní řády a provoz zahájí 3 slavnostní projížďky starou karosou. Tenistka Kateřina Siniaková v Cincinnati ve druhém kole postoupila. Další Další soupeřkou světové jedničky ve čtyřhře bude domácí Madison Keysová. Naopak Tereza Valentová nevyužila 7 matchballů a prohrála s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
8: na Rádiu Blaník.
0: A my pro vás otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. Čekáme na vaše tipy, na vaše vzpomínky, které nám můžete buď to opět volat na číslo 800 109 109 anebo psát na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Two Hearts a Phil Collins v tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V tajemném roce proto, protože to je písnička z tajemného roku. Tehdy vyšla stejně jako Gejzír Petra Kotvalda. A tohle už jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza, plána Moriánských lázní. Podle včerejší upoutávky určitě rok 1988. Ale spíš mě budu mluvit o olympiádě v Soulu 88, protože se mi tenkrát povedlo vyjet do Jugošky. Už jsem tam měl s nějakou načínající chřipkou nebo něčím, ale to nešlo nejet. Tak jsem jel, no a vrátil jsem se, teploty a přechozený záplaty, takže olympiádu v Soulu jsem viděl v posteli. Taková vzpomínka.
0: Moc vám děkuju, tak teď už pevné zdraví. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Mějte se, naschle.
0: Adel, pojďme na první SMSky.
4: Čárku k roku 1988 přidává i Věra z Pardubic, které bylo v té době 12 let.
0: Děkujeme, Věrko.
4: Seriálová ukázka napověděla Daně z Mankovic, i ta typuje rok 88 a napsala, pro mě to byl obyčejný rok po boku mého manžela a dvou synů. Moc vás zdravím, jste super rádio.
0: My vás taky děkujeme za vzpomínku.
4: A přidám ještě tip na rok 1986 a ten nám poslal Petr.
0: Děkujeme, Petře, píšu 86 a přidávám první slovní nápovědu. V tajemném roce 2. října se na televizních obrazovkách objevil nový seriál. Tohle je ukázka z něj.
5: Tak to tedy uhodla. Už jsme se vás nemohli dočkat, zobáci. Od zítřka zmáknete rajony, jasný. Podělte se mezi sebou, jak je ctěná libost. A to je teprve začátek. Ptáci.
0: Tehdy se ještě chodilo na vojnu. A tohle byl seriál právě z prostředí základní vojenské školy. A jmenoval se Chlapci a chlapy. A víte vy, kdy jste jej mohli vidět poprvé? No v tajemném roce, ale zkuste nám prozradit ten konkrétní rok. Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 a Iveta Bartošová k tomuto seriálu naspívala tuhle písničku.

0: I Should Be So Lucky a Kylie Minogue.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Další hudební vzpomínka na tajemný rok a tohle už jsou vaše vzpomínky a tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka a je to rok 1988.
0: Říkáte 88. Jirko, co jste dělal v tom roce?
2: Právě já jsem byl ten, vlastně ono se to dávalo v říjnu 88. No. A já jsem nastupoval na vojnu, jo, takže oni v neděli začali dávat ten seriál.
0: No.
2: A já jsem vlastně v pondělí nenastupoval a ten voják, nebo ten, co nastupoval na vojnu, se jmenoval Soukup. A já jsem byl taky Soukup, takže paní říkala, pokračování bude za týden a já jsem si říkal, bohužel už je to hned zítra.
0: Už opravdu ano. No, tak to byly, to byly vyhlídky po tomhle seriálu tak, zrovna, co?
2: Takže ono to přesně, ten první díl končil, že on nastupoval do vlaku, já vlastně ano. Hned druhý den jsem nastupoval, takže vlastně celý jsem si to prožil. Takže tak.
0: Vám to život krásně nalinkoval. Moc vám děkuju za vzpomínku, mějte se krásně.
2: Není zač, nashledanou taky.
0: Naslyšenou. Adel, pojďme na SMSky.
3: Tipuje nám tady dvojice, Petr s Dášou ze Štětí, ty tipují rok 1988.
0: Děkujeme.
3: Tipovat můžete i na našem Facebooku a tady taky převládá rok 88, tipuje ho třeba Jarmila nebo Jiří.
0: Děkujeme, Jarmilko, Jiří.
3: A pak tady máme ještě jeden tip na rok 1987.
0: Jste 87. ten tady ještě nemám, tak dělám čárku. A teď vy.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: V tajném roce bylo v kurzu točit všechno, aby to znělo jako od švédských Europe. I Olympik na tuhle vlnu naskočil. Proč zrovna ty? Tohle je písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A z tajemného roku je taky seriál Chlapci a chlapi, respektive v tajemném roce jste jej mohli vidět poprvé. A tady jsou vaše další tipy a vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Nazdar Petře, Luboš Kladno.
0: Ahoj, ahoj, tak povídej, jaký máš tip?
3: No úplně jednoduchý, 88 a já tě předběhnu, protože si pamatuju, co jsem dělal.
0: Ano?
3: Dělal jsem guláše na vojně.
0: No výborně. Jaké byly?
3: Jako co?
0: Ty guláše, říkalo se, že se dělají i z podrážky od bod.
3: No, o tom radši ani nebudu mluvit, jako jo, ale nejhorší pro mě byla kaše a koprová omáčka.
0: Chápu, chápu. Díky moc za vzpomínku. Měj se krásně.
3: Mějte se, ahoj.
0: Pojďme na SMSky.
4: Máme tady tip od paní Hudečkové, ta nám poslala tip na rok 1987.
0: Děkujeme, paní Hudečková.
4: Přidám další tip na rok 1988 od Martiny ze Štětí. No a stejný rok tady podle filmu Chlapci a chlapi tipuje i Blanka Svobodová.
0: Díky, Blanko. No a další nápovědu pro vás budeme mít za chvilku, ale vy můžete stále volat a psát, volat na 800 109 109 a psát na 600 318 118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.

0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Rok vašeho života a vzpomínek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
7: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
8: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
9: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
10: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
11: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle?
17: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
16: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
20: Jdeme na hrad. Hrady.
21: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
20: Mirá.
21: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
20: Migové.
21: Harley.
20: Single X.
21: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
22: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
21: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
23: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
24: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
25: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.

0: Ano, posloucháte Tajemný rok, ve kterém už jsme si z českých písniček zahráli třeba Gejzír Petra Kotvalda. Měli jsme tady Proč zrovna ty od Olympiku a taky písničku Dva roky prázdnin od Ivety Bartošové, což je písnička, která vznikla ke k seriálu Chlapci a chlapy, který měl premiéru na podzim tajemného roku. To byla první slovní nápověda a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Vlastimil Krupka, chtěl vás pozdravit, Petře, Blaníček, tipuju 100%.

0: druhá dcera.
1: Děkujeme.
0: Přidám další čárku k roku 88, to nám napsal Jarda z Lhoty pod Hořičkami. Mm-hmm. Napsal, to jsem měl 2 roky po vojně v Bratislavě a narodil se nám syn.
1: Díky, Jardo.
0: A přidám ještě jednu čárku ke stejnému roku. Ahoj, super rádio, myslím si, že podle filmu Chlapci a chlapi jde o rok 88. Bylo mi 27, manželovi 29 a měli jsme 4letou Petrušku. A takže to byl rok plný školky a práce.
1: Moc děkujeme za vzpomínku. No a já k tomu přidám Báru Žehanovou, ta je z Českého olympijského výboru a bude povídat o zimních olympijských hrách, které se tehdy konaly.
2: 2 ze 3 medailí československé výpravy v kanadském Calgary vybojovali skokané na lyžích. Pro stříbro na středním můstku si doletěl Pavel Ploc. Na druhou stranu stupňů vítězů, tedy na místo pro bronzového medailistu, se postavil Jiří Malec. Třetí doběhla také lyžařská štafeta na 4x10 km ve složení Radim Nič, Václav Korunka, Pavel Benz a Ladislav Švanda.
1: Tak v tajemném roce se konaly zimní olympijské hry v kanadském Calgary. A to byla ta druhá nápověda. 800 109 109, to už je telefon sem do studia, 603 118 118, číslo naší SMS brány, a je to na vás, co si vyberete. Těšíme se na vaše tipy a na vaše vzpomínky.

0: Flames of Love a Fancy. Další hudební připomínka tajemného roku a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
1: No, dobrý den, máš člověk Román, komu to, tak volám na tajemný rok taky.
0: To voláte správně, jaký rok tipujete?
1: 88.
0: 88.
1: Já jsem byl na cvičení, no. V tom roce koukali jsme na stůl, no, tak si to myslím, že to je ono a chlapě, samozřejmě. A ještě jistě můžu do Eteru,
0: ano.
1: Pozdravit někoho.
0: Pozdravujte.
1: Mýho bývalého spolupníka, Volva, Futbola, Pavel Pata, autobusák, v nich.
0: Jo, jasně, tak, známe.
1: No jasně, to 42 let jsme se neviděli, ale jsme v kontaktu, jo, takže. No,
0: výborně.
1: A když mě slyšíš, drž se.
0: My zdravíme i Pavla, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Tak,
0: Adel, pojďme na SMSky.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník. Podle nápověd se jedná o rok 1988 a to jsem měl 2 roky po vojně.
0: Díky.
2: Podle seriálu Chlapci a chlapy typuji rok 88. V tomto roce jsem po mateřské nastoupila do práce. Ráda vás poslouchám. Jste mé nejoblíbenější rádio. To nám napsala Eva ze Šebetova.
0: Evo, my se toho moc vážíme. Děkujeme.
2: A přidám ještě tip na rok 1986. Ten typuje Radka a napsala, to je rok mého narození.
0: 86. dělám čárku a pojďme na poslední slovní nápovědu. Nebylo úplně obvyklé, že by si u nás dávali dostaveníčko slavné světové kapely, ale v tajemném roce jedna dorazila. A bylo to velké. 11. března se v pražské sportovní hale konal koncert Depeche Mode.
3: Po 20. hodině vystoupili na pódium 4 členové skupiny, kteří teprve nedlouho předtím přiletěli z Budapešti. A začal 90-minutový program, kde stejně jako typická hudba poutal pozornost rozsáhlý světelný park a jeho efekty. Částečně vyvážili poněkud statické pódiové vystupování skupiny, jejíž hudba je z velké části předem naprogramována. Koncert Depeche Mode měl bouřlivou atmosféru, ale zároveň ze strany diváctva velmi disciplinovaný průběh. A tak děním na pódiu i v hledišti je příslibem, že přichází období, kdy se i u nás budeme mít možnost setkat se skutečně prvotřídními reprezentanty světové populární hudby.
0: Ledy se začaly trošku lámat i přes relativně vysokou cenu vstupného 150 KČS, což byly tehdy velké peníze. Projevilo zájem o lístky přes 90 tisíc lidí, ale samozřejmě dostalo se jenom na zlomek. Takže první koncert Depešáku u nás, to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Pohodové české rádio.
5: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Lefteriadu. Proč přicházíš tak pozdě, lásko? Ptali se dámy v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zatímco my se vás celou hodinu ptáme, v jakém roce jsme se to dneska ocitli, i tahle písnička je z něj. Tak tady jsou poslední tipy. Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, a tady Málková Malé Svatoňovice. Já volám na ten tajemný rok.
0: To voláte správně, a jaký rok tipujete?
3: Já tipuju rok 88 kvůli Calgary.
0: Calgary, sledovala jste tehdy olympiádu v Calgary?
3: No určitě, a běžel tam Láďa Švanda tady ze Svatoňovic, takže ho známe, a Svatoňovice tady tenkrát byli hrdí na něho.
0: No tak já vám moc děkuju, pozdravuju do Svatoňovic, mějte se tam krásně, naslyšenou.
3: Vy taky, nashledanou.
0: A poslední SMSky.
4: Ahoj Blaničku, myslím si, že jde o rok 1987 a to je rok, kdy jsem se vdávala, to nám napsala Marie.
0: Děkujeme, Maruško.
4: Pak nás zdraví Dominik ze Štětí, je to rok 1988, poradila mi to maminka, pomohla jí ukázka Chlapci a chlapy.
0: Díky.
4: A přidám ještě jednu čárku k roku 88, ten nám poslala Iva z Prostějova, bylo jí zrovna 17 let.
0: Díky, Ivo. To stejně je krásné, jak hádá celá rodina v mnoha případech. Tak se na to pojďme podívat, jak to dopadlo. Chlapci a chlapy, seriál, který se objevil na podzim tajemného roku v televizi, konaly se zimní olympijské hry v Calgary a taky se konal první koncert Depešáku u nás. A pokud jste typovali rok
1: 1988,
0: tak to jste teda typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a tímto je to dnešní hledání za námi. My se na vás s Adelkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu. V 6 hodin jsme na značkách. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A zůstaňte s Blaníkem. Teď ještě jedna vzpomínka na ten rok 1988. A Soul Sister.

0: Tomáš Šklus a Věra Martinová na vlnách Blaníků. A začíná dopolední vysílání takhle při pondělku. Přátelé, krásné dopoledne. Hrát vám budu jak? Hlavně hezky česky. Michal David. Každý mi tě lásko závidí. Václav Necká. A taky skupina Jelen i Jana Kiršner dohromady takhle. A co bylo dál, jenom vítr. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a 20 vteřin k tomu už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes příjemně letních 25 stupňů, na horách naměříme do 20. Bude většinou oblačno a konečně odpoledne zaprší. Vyloučené nejsou ani bouřky. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Příboře na Novojičínsku policie zasahuje v ulici za školou u nehody dvou osobních aut. Zdržet tady byste se ale neměli. Problémy ale jsou na dálnici D35, teď aktuálně směrem na Olomouc, se bouralo na 253,5 kilometru. Vozidlo skončilo dokonce mimo vozovku, takže na místě teď probíhají vyprošťovací práce, počítejte s delším zdržením. A na D1 pak ještě opatrně směrem na Ostravu na 363,5 kilometru překáží tam odstavený kamion. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Ústavní soud smetl námitky v bitcoinové kauze. Ústí nad Labem už roste nový most. Čeští hasiči na pomoc Belgii nevědou. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Exministr Pavel Blažek a advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi. Týká se to bitcoinové kauzy. Oba v nich kritizovali spěch před obžalobou i medializaci. Ústavní soud zároveň odmítl taky podnět hlavního aktéra celého případu Tomáše Jiříkovského. O vině se rozhodne u trestního soudu. Stavaři začali betonovat most v ústecké čtvrti Mojžíř. V případě vysokých denních teplot pracovali i v noci a důvod vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Umisťujeme 900 kubíků betonu, vysoké teploty technologicky nesvědčí té stavební hmotě jako takové a my chceme udělat všechno pro to, abychom tady dodrželi veškeré technologické postupy tak, abychom garantovali technickou životnost tady té estakády 100 let.
4: Nový most za 259 milionů korun bude dlouhý skoro 292 metry a řidiči by se měli na estakádu vrátit letos na podzim. Úsek mezi Veleslavínem a pražským letištěm má postavit soukromník. Koncesionáře chce stát vybrat už příští rok. Má jít o první PPP projekt na tuzemské železnici, kdy vláda plánuje spolupracovat se soukromníky. Projekt má stát zhruba 109 miliard korun. Soukromý partner infrastrukturu postaví a bude provozovat a udržovat dalších 25 let. Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří dál do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. Belgie už také požádala o pomoc s leteckým hašením. Zapojit se měli i hasiči z Česka. Podle generálního ředitelství českých hasičů, ale nakonec Belgie žádost stáhla. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutu a půl bude 10 a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme taky trochu cestovat. Podíváme se třeba do Plzně, do Albánie a možná ještě někam dál. Tak poslouchejte a dozvíte se víc. Michal David, každý mi tě lásko závidí právě teď na Blaníku. Tak hezké dopoledne.

0: Václav Neckář a Láska má na vlnách Blaníku a my se teď vydáme do Plzně. Tam se totiž už od soboty koná festival Sportmánie. Děti, mládež i dospělí si pod dohledem trenérů mohou zdarma vyzkoušet desítky různých sportů. Tahle akce každoročně přivádí nové malé sportovce do klubu. Jak říká Filip Uml z klubu plážového volejbalu Plzeň.
1: Určitě to pomáhá náboru a je asi jedno, o jaký sport se jedná, ale hlavně si myslím, že je fajn ta propagace toho sportu obecně. Kolikrát už teď si všímám také, že sport upadá. Ne třeba u nás, v Česku se to docela drží, ale v jiných zemích.
0: Já ještě dodám, že program probíhá v parku za obchodním centrem Plaza a končí se vždycky až v 8 večer. Tak ať je Sportmánie, Plzeň a teď si dáme Fool's Garden a Lemon Tree. Na Blaníku je přesně 10:10.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Helena Zeťová a Impossible, tedy nemožné. Já jsem si teď vzpomněl, že jsem vždycky, když jsem koukal jako malý na strýčka z Krvlíka, jak plave v těch penězích, jo, jak se v tom koupe, jak skáče do těch mincí v té své pokladnici, tak jsem to chtěl vždycky vyzkoušet a říkali mi rodiče, že je to nemožné, že tam by se člověk jako nezabořil a už vůbec by v tom nemohl plavat, že to je prostě jenom pohádka. No ale teď tady čtu na internetu, že plavat v penězích se skutečně dá, protože to teď zažili lidé na jedné sicilské pláži. Oni vlezli do moře a najednou všude kolem bankovky, eurovky normálně tam plavaly, celkem za 16,5 milionů korun, představte si to. Ona totiž nedaleko na moři probíhal zásah policie zřejmě proti pašerákům drog a oni u sebe měli strašně moc peněz, ty pašeráci, tak když viděli policajty, tak to začali házet do moře. Jo, no a ono to takhle připlavalo, ty bankovky, právě až na tu pláž. No ale policie nakonec ty bankovky zabavila. Nikdo, kdo si tam nazbíral, tak si to nemohl nechat. Ale ono se taky neví, jestli to náhodou nejsou padělky. No zkrátka, dějí se na světě věci, vám přeju. Za chvilku Jelena a Jana Kiršnera, taky Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Posloucháte Blaník.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
10: Dobrou noc.
9: Buonanotte.
10: Sladký spánek.
9: Sono dolce.
10: Matrace.
9: Maniflex.
10: Maniflex.
11: Magnifik.
9: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
11: Stavebniny Janík.
13: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík.
13: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
14: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
15: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
16: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
17: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
18: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
17: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
19: Člena skupiny Centropol.
17: Vás to nebude stát ani korun.
18: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
17: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.

0: Tereska Kernlová a Diamanty. Diamanty pro vás, pravda, kromě této písně tedy. Na Blaníku nemáme, ale máme pro vás dovolenou.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: A nebude vás to stát ani korunu, přátelé, stačí jenom pozorně poslouchat Blaník, mít trochu toho štěstí a rozpoznat, kdo zpívá. Teda takhle, ne kdo zpívá, ale že zpíval třikrát za sebou. My teď o víkendu opět uděláme takovou tu anomálii a jednoho z našich těch oblíbených interpretů, českých zpěváků, zpěvaček nebo kapel, pustíme třikrát za sebou, bezprostředně, bez jakéhokoliv přerušení. A to je právě signál pro vás, abyste volali. A kdo si dovolá jako první po doznění té třetí písně, o víkendu opakuji, tak vyhrává. A vyhrává zájezd do slunné Albánie. Letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5-hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. Albánii. To je paráda, co? Tak laďte Blaník nejenom ve všední dny, ale taky o víkendu, protože můžete letět za tři české za sluníčkem.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
0: A za chvilku Hana Zagorová, dneska už to vím, anebo Queenie Heaven for Everyone na Blaníku.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Heidi Janku na vlnách Rádia Blaník. My vám hrajeme hezky česky celé léto, ať už je takhle hezky pod mrakem, nebo jsou tropy. Ladislav Štajdl nám zaspívá v následující hodině.
1: Když svítá o něco dřív.
0: Dáme si i kometu.
2: Zpustil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou uměl.
0: A zaspívá Lucka Vondráčková. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
9: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Blaník, počasí.
11: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Začátek nového týdne přináší změnu. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne už čekejte hodně oblačnosti a také dlouho očekávaný déšť. Vyloučené nejsou ani silné bouřky a v maximech stále naměříme 27 stupňů. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
4: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
11: V Havířově na Dlouhé třídě na křižovatce s Národní třídou vás drží srážka dvou osobáků. Na Karvinsku se ještě bouralo v Albrechticích. Tady máme hlášenou vážnou dopravní nehodu traktoru, který skončil na střeše. Právě teď tam jsou hasiči, záchranáři i policie, probíhají vyprošťovací práce, tak čekejte komplikace. A pomalu to jede kvůli srážce dvou osobáků na trase Prostějov Kostelec na Hané. Jezdí se kyvadlově s kolonou, počítejte obou směrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.

0: zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Po celé zemi hrozí silné bouřky. Česko čeká na nové elektrické vlaky. Dvojici Čechů pomáhali v Dolomitech záchranáři. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Po dalším suchém období konečně v noci zapršelo. Srážky ale spadly opět jen v některých oblastech. Nejvyšší úhrny deště byly v noci na západě Čech. Během dneška by ale podle meteorologů mělo pršet na většině území. Od 12 hodin až do noci hrozí bouřky, místy i silné, doprovázené kroupami. Aktuální sucho komplikuje život také rakům. Kvůli nízkým průtokům v řekách a potocích teď častěji opouštějí své úkryty. Přenášet je na jiné místo, ale odborníci nedoporučují. Proč, to už říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
3: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor.
2: To je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zahubit celé populace. Nové elektrické vlaky nemusí zlepšit situaci s nedostatečnými kapacitami. Podle sdružení dopravců tím také nezmizí ucpané uzly v Praze a ve středních Čechách. Spuštěná zakázka na nákup vlaků za desítky miliard je podle nich drahá a situace, kdy některé spojení trvají déle než před 20 lety, se tím nezmění. V italských Dolomitech uvázli dva Češi. Mohla za to bouřka, kterou doprovázelo krupobytí. O pomoc požádali ve výšce 3200 metrů nad mořem, když byly ještě několik set metrů od lanovky. Do bezpečí horské chaty je pak dopravil vrtulník. Kvůli špatnému počasí zasahovali včera záchranáři v horách několikrát. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, za dvě minutky bude 11, dál si budeme hrát tak, jak jste zvyklí, takže hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. A v této hodině se podíváme také na Letnou, kde nejenom, že je letní Letná, ale ještě je tam ode dneška další festival. Tak na to si počkejte. Činasky, Bára Hosnedlová, Slovenský klín, to je první píseň této hodiny. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Eva Max a Kings and Queens, tedy králové a královny. A já už tady vítám krále zlatých českých ručiček Petra Slívu. Péťo, my už posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat se Zdeňkem Popem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste prý srdcař. Teď teda nemyslím kardiak, ale srdcař, co se přírody týče. Je to tak?
4: Je to tak. Já mám prostě na stezce tady ke Krkonoších. Jsem vlastně od samého začátku té stezky, když se vlastně otevřela, takže opravdu už k tomu nějaký vztah umít musím, no.
3: Je mi to jasné. Víceméně jste teď naťuknul to, o čem se budeme bavit. My se budeme bavit o stezce Korunami stromů, to je krkonošské, a taky o medvědí stezce. Kde přišel vůbec ten nápad se do toho takhle pustit?
4: No, vzniklo to právě v tom roce 2016, kdy jsem se o tomhle projektu tak nějak dozvěděl, že se tady bude chystat Krkonoších, a velmi mě to zaujalo, ačkoliv jsem v tu chvíli nějak jako práci měl, tak jenom prostě, že mě to hrozně zajímalo, tak jsem se jako přihlásil a vlastně rozhodl jsem se teda jako, že se zúčastním toho výběrovka. No a pak jsem se potkal s tím Filipem Pekárkem, což je náš současný jednatel, a docela jsme si sedli, pro ten projekt mě velice natchnul. A tím pádem jsme si na druhé zkoušce podali ruku a že teda budeme se na tom spolupracovat, no.
3: Kolikrát vy sám už jste si ji prošel?
4: No, to nedokážu asi spočítat.
3: Vy jste teď ještě otevřeli novou medvědí stezku, co to je?
4: No, medvědí stezka je náš letošní projekt, na který jsme velmi pyšní, už se rozjel a musím říct, že je velmi úspěšný. A je to prostě, jsou to naši dva milí medvědi, Alica a Michal, kteří k nám přišli z Vysokých Tater. A jsou to samozřejmě zachránění medvědi, nejsou to, jako, je to vlastně, bylo to osiřelá medvíděta, kterou zachránili na Slovensku, a na základě spolupráce naší se správou Krkonošského národního parku a se Zoodvoru Králové se dohodlo, že budou moct být umístěni tady u nás na stezce, takže za to jsme velmi rádi. Je to projekt, který vlastně letos symbolicky po 300 letech vrací ty medvědy do Krkonoš, protože podle nějakých zmínek byl poslední medvěd uloven právě 1726 v Krkonoších, takže je to přesně 300 let letos. A je to opravdu velmi silný zážitek je tady mít a jsme na to velmi hrdí.
3: Máte tam nějaké speciální programy teď?
4: Každý den právě chystáme, letos o prázdninách, kdykoliv přijdete, tak se tady něco děje. Máme tady například, můžete vidět dravce, ptačí dravce, potom zoo v kufru, máme tady hudební den, pak tematický kvůli medvědům máme právě třeba medvědí hýbánky nebo medvědí příběh. A samozřejmě, abych nezapomněl, den s průvodcem zprávy Krnap a potom stará řemesla. Navíc kromě těchto stálých programů, které jsou každý den, tak jsme ještě vymysleli si takové speciální, které jsou třeba jako je ranní yoga, můžete si přijít zacvičit ráno v 7 hodin, případně večerní snívání, kde se každou středu v srpnu vlastně snažíme, nebo máme takovou speciální akci, kde za zvuku živé hudby koukáte na západ slunce nad Krkonošemi, což je taky moc hezká akce.
3: Sledovali jste teď zatmění ze stezky?
4: Se shodou okolností nám to vyšlo, že bylo zároveň ta naše tradiční akce večerní a zároveň to vyšlo na to zatmění, takže bylo to úžasný zážitek.
3: Já se s vámi teda teď rozloučím, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a krásný zbytek léta. Naslyšenou.
4: Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a teď si dáme krásnou kometu. V podání Jarka Nohavici a Čechomoru. Všichni tuhle verzi znáte z filmu Rok ďábla. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Backstreet Boys a Everybody na vlnách Rádia Blaník, to jsem dlouho neslyšel. A vzpomínáte si, co se stane s Everybody, když to dostane do rukou fanánek, že jo?
1: Klesu klády, klesu zády.
0: Přátelé, letos je to 30 let, co vyšli Šmoulové a textoval je právě Lou Fanánek Hagen. Taky jsem ho tady měl jako svého středečního parťáka. Je to na YouTube ten záznam a bylo to perfektní povídání. Navíc Fanánek nedávno oslavil 60. narozeniny, tak ještě jednou zpětně Františku, všechno nejlepší. Za chvilku Marika Gombitová vyznaně a taky Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči. Posloucháte Blaník.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
6: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
7: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
12: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
13: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirá.
14: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
15: Migové.
14: Harley.
15: Single X.
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
15: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožulté.cz. www.plechovkadožulté.cz. Marius Pedersen.
19: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
20: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Kanadský fenomén Bryan Adams a Heaven, tedy nebe, na vlnách Rádia Blaní. A my teď míříme na tu avizovanou Letnou, protože na Letné nejenom, že se koná letní Letná, ale taky se tam ode dneška koná festival O ničem. A o co jde, to nám poví jeho ředitelka Simona Bagarová.
1: Festival O ničem je osvětová akce na téma péče, kterou pořádá organizace Mila. A od 17. do 23. srpna se na vás těšíme v Praze na Letné, na Vodárenské věži, kam můžete přijít třeba na taneční lekce Honzy Ciny, koncert Beaty Hlavenkové, Lenky Nové, nebo třeba jenom do kavárny, sednout si na terasu, číst si knížku, dát si kafe, zacvičit si jogu, zkrátka nedělat nic a jenom odpočívat a užívat si prostor, kde po vás nikdo nic nechce.
0: Simono, moc děkujeme. Já zrovna koukám tady na program a to je roztomilý. Tady je napsáno třeba 12, 10, nic. Jenom teda tancování s Honzou Cinou, ale jinak nic. Tak vyražte na festival O ničem, to se mi líbí. Na to dávám takovéto pomyslné blanické razítko. Za chvilku Helenka Vondráčková, Dlouhá noc, anebo Olympik, Je to tvá vina.
2: Za tři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. All inclusive.
3: Za tři české za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Král Michael Jackson na vlnách Rádia Blaník a na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná píseň na vlnách Blaníku. Protože je před námi česká hodinka, přátelé, a s ní hned na úvod Marie Rotrová. Dorazí i kabáti. A protože i Valecká má dneska ještě volno, tak jí na přání zahrajeme Tu její.
1: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Ivušce se splnilo přání, už se jí konečně ochladilo, já věřím, že je spokojená a zítra dorazí odpočatá a veselá. Přátelé, čeká nás česká hodinka na Blaníku, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny... Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
7: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne oblačno, zataženo s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Zítra pak čekejte polojasno, jasno, přechodně zataženo, místy opět slabý déšť a naměříme 19 až 22.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Za volantem.
7: Odstavenou dodávku nepřehledněte na D1 na 278. kilometru ve směru na Vyškov. Na Přerovsku v Horní Moštěnici v Nádražní ulici u železničního přejezdu havarovalo osobní auto, i tady se chvilku zdržíte. Bouralo se také na Karvinsku v Albrechticích, kde traktor skončil na střeše, probíhají tam vyprošťovací práce a v Havířově na Dlouhé třídě na křižovatce s Národní třídou se srazila 2 auta. Tolik dopravní servis z Moravy Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásné odpoledne.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Města kvůli suchu zakazují odběry vody. Na základkách bude v novém školním roce méně žáků. Češi letos v létě více šetří.
8: Rádio Blaník.
9: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. V Česku dál panuje extrémní sucho. Stále více měst proto zakazuje odběry vody z vybraných toků. K takovému kroku přistoupil i Přerov. Pod zvýšenou ochranou je od rozhodnutí radnice tok Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Vodu lidé nesmí brát až do konce září. Do základní škol by v novém školním roce mělo chodit více než 1 milion žáků. Je to o zhruba 1400 víc než v uplynulém roce 2025-26. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Prvňáčků bude přibližně 115 tisíc. Do lavic se školáci vrací za 14 dní 1. září. Letní dovolené jsou letos ve znamení většího šetření. Pociťují to i tuzemští hoteliéři, kteří hodnotí aktuální sezonu hůře než tu loňskou. Potvrzuje to i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
10: Zákazníci skutečně rozvažují, jakou službu si koupí. Trošku poklesly služby ty doplňkové v hotelech a v penzionech, dokonce i stravování, ale pokud tedy si koupí dovolenou, tak potom skutečně jim jde o vysokou kvalitu a o ten zážitek, což je celkem logické.
9: Podle něj je české hotelnictví na velmi vysoké úrovni a v některých ohledech předčí i další země Evropské unie. Český pavilon na Expo 2025 v japonské Osace se rozebírá. Jak informovalo ministerstvo zahraničí, začala tam demontáž vnitřního vybavení. Jde o první část demolice pavilonu, která podle šéfa české diplomacie Petra Macinky potrvá několik měsíců. Hotovo bude nejpozději do listopadu. Tolik zprávy, teď pokračuje zase Pepa.
0: Je to tak, Eliško, děkujeme.
2: Pepa Černý na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už to je tady a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, i když víte co, my to trošku změníme. Máme před sebou českou hodinku, takže budeme hrát pouze a jen hezky česky. A protože dneska je den nabitý různými výročími, narozeninami a svátek má Petra, tak za chvilku budeme blahopřát a možná taky trošku vzpomínat. Teď je tady Marie Rotrová, Střapatá, Nohatá. Hezké poledne a pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: Petra Janů, už nejsem volná. Přátelé, Petra Janů se původně jmenovala Jana Petrů, to všichni víte. Ale teď je Petra, takže má svátek. Stejně jako 102 692 dalších Peter. Dámy, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a tak dále. Jo a zítra má svátek Helena, jo, tak vás na to už připravuju teď. Přátelé, dneska má 85. narozeniny paní Uršula Kluková. Paní Kluková, všechno nejlepší, pevné zdraví a já vás zdravím. Její hlas je prostě nezaměnitelný a její herecký projev taktéž. Všichni si ji určitě pamatujete z Dívčí války, tam byla prostě nezapomenutelná. Ladislav Špaček, muž, který nás učí etiketu tak nějak už posledních třeba 30 let, 77 let, taky všechno nejlepší. Chantal Poulain, 70, dneska kulatiny, Chantal, všechno nejlepší. No a takhle bych mohl pokračovat. Sean Penn, můj oblíbený hollywoodský herec, 66. A víte, kdo natočil tenhle muzikál?
1: Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí.
0: No, Rebelové, vzpomínáte? Filip Range a Filipovi je dneska 61. Filipe taky, všechno nejlepší. No a dostáváme se k nejmladšímu z vyjmenovaných a to je Bohuš Matuš, kterému je dneska 53. Tak Bohuši taky, všechno nej a my si dáme vaši písničku. Náš hlas je v souznění. Posloucháte Blaník.

0: Hattrick a Nechte vlajky vlád, to je vyloženě fotbalová píseň. Včera Slavia poprvé v této sezóně remizovala a přesto je stále na prvním místě v ligové tabulce. Představte si to. Druhý je Jablonec, třetí Mladá Boleslav, čtvrtý Liberec, pátý Hradec Králové a Sparta je až osmá. Ale už se drápe nahoru, teď vyhrála. A přátelé, letošní první derby pražských S je naplánováno na sobotu 30. srpna, takhle blízko už to bude. A tam to bude jistě zase vyšperkované. Doufejme, že nikdo nevběhne nikam na trávník. To by se mělo pohlídat. Za chvilku Marcela Holanová, Václav Necká, nestuj a pojď. A potom si ještě promluvíme o fotbale, protože to je neustále aktuální téma, že? Posloucháte Rádio Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio

0: Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
2: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
1: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
3: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
9: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
8: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
9: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
8: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
9: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
8: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
9: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
10: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
11: Fotky z našich akcí.
12: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
11: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz.
13: Pohodové české rádio.

0: Kabáti a oni. Specifická odpověď na otázku, kdo za to může, vždycky za to můžou oni. Takhle nějak jsme se snažili sami sobě lhát, když jsme po mistrovství světa potom, co naši vypadli, jsme si říkali, proč kluci hráli tak, jak hráli, určitě za to mohl někdo jiný. No tak teď uvidíme, jak to bude s tím novým trenérem a už se blíží Liga národů a já slýchám takovou otázku, co to vlastně je ta Liga národů. Přátelé, Liga národů, ta se hraje od roku 2018 a je to reprezentační fotbalová soutěž, kterou pořádá UEFA a tahle ta soutěž, ta Liga národů, ta nahradila systém přátelských utkání. To znamená, že dřív se normálně hrály přáteláky, ale teď se to jako využívá k tomu, že se ty body zapisují víc do nějakého toho žebříčku FIFA a proto existuje tahle ta Liga národů. No a náš los teda, to možná všichni víte, Chorvatsko, Anglie a mistři světa ze Španělska. No, to kluky, myslím, prověří a nového trenéra taky. První zápas Česko-Chorvatsko se odehraje 26. září, hned 29. s Anglií a potom 3.10. se Španělskem a potom následně začínají odvety. Tak kluci, budeme držet palce a já doufám, že jsem těm, kteří doteď nevěděli, co je Liga národů, to trošku nějak osvětlil. Od toho tady taky jsme, na Blaníku. Za chvilku Dalibor Janda, Padá hvězda, anebo Xindl X a Mirka Miškechová, Cizinka v tvojej zemi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Neřeš v pořádku na Blaníku. Tak, česká hodinka je za námi, ale my vám i nadále budeme hrát hlavně hezky česky. Třeba Dan Landa dorazí.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha...
0: Zaspívá Lucka Bílá.
2: Jsem jenom obyčejná holka, co si chci bavit.
0: Pak to tady rozparádí Karel Zich.
3: Je to paráda, lehnout si na zára a číst si.
0: To je paráda, Karle, to je paráda. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky. A za 6,5 minuty už bude 13.00.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, na horách kolem 7. Zítra pak čekejte převážně oblačno s lokálními přeháňkami a v odpoledních maximech naměříme 19 až 22. Teď se vydáme na cesty.
10: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Blaník za volantem.
9: Část silnice první třídy číslo 55 na Uherskohradišku prochází rekonstrukcí. Jde o kilometrový úsek v Hustěnovicích. Silničáři tam opravují povrch a okolí vozovky. Co to znamená pro řidiče, ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
11: Průtah obcí je po dobu prací v obou směrech zcela uzavřený. Průjezd je umožněný pouze vozidlům IZS, autobusům a místním obyvatelům. Ostatní řidiči jezdí po objízdné trase, která je bezplatně vedená po dálnici D55.
9: Hotovo by mělo být do konce srpna. Přejeme šťastnou cestu, jsou tu zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Na Teplicku našli celníci několik kilogramů drog. Koalice proti suchu čeká první jednání. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Česko se po týdnech bez deště ženou bouřky. Zejména na jihovýchodě republiky mohou být i velmi silné. Meteorologové proto zpřísnili výstrahu. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Hrozí taky komplikace v dopravě anebo energetice. Na Teplicku zadrželi celníci téměř 10 kg drog. Šlo o heroin, kokain a metamfetamin. Při zásahu zajistili i výnos z trestné činnosti, který činil bezmála milion korun. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi celníci dva muže. Oba skončili ve vazbě a pokud se u soudu prokáže vina, hrozí jim 5 až 12 let vězení. Rakovina prsu se v Česku týká mnoha žen. Mamografický screening u nás patří mezi jeden z nejúspěšnějších preventivních programů. Díky němu se daří nádory zachytit včas. Pokračuje Jana Dobrá z Ministerstva zdravotnictví.
14: Screeningový program karcinomu prsu funguje v České republice od roku 2002 a je určen ženám od 45 let, které mají nárok na preventivní mamografické vyšetření jednou za dva roky. Podle pravidelné mamografie odborníci doporučují také pravidelné samovyšetření prsu, které může pomoci odhalit změny mezi jednotlivými screeningovými vyšetřeními.
13: Jakékoliv podezřelé změny by ženy neměly odkládat a měly by je co nejdříve konzultovat se svým lékařem. Obnovená Národní koalice proti suchu by se dneska měla poprvé sejít. Stanoví si mimo jiné harmonogram anebo vyhodnotí kroky z minulých let. Podle ministra zemědělství Šebestiána ještě koalice nebude v plném složení. Znovu zavedení orgánu oznámil minulý týden premiér Andrej Babiš. Tolik zprávy, teď se na vás těší zase Pepa.
0: Zprávy jako víno, děkujeme moc krát, Eliško.
5: Pepa Černý
15: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, za minutku a půl už bude jedna hodina, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a hned na úvod to bude Dan Landa a jeho muzikálová touha. Tak to nebudu protahovat a rovnou vám ji naservíruji. Hezké odpoledne s Blaníkem.

cíl, který jsi vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: bude ale hezká písnička, co?
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Jestli pak to není ona. Haló, rádio Blaník, dobrý den. Haló,
2: ano.
0: Dobrý den, kdo pak jste?
2: Petr.
0: Petře, odkud voláte?
2: Vyšlapánova.
0: Odkud?
2: Vyšlapánova.
0: Šlapánov, jo. Haló? Slyšíte mě?
2: Ano.
0: Šlapánov jste říkal?
2: Ano.
0: Jo, Šlapánov. A kde to je?
2: U Havlíčkova Brodu.
0: U Havlbrodu, jasně. Prosím vás, proč voláte teď na Blaník?
2: Kvůli soutěží.
0: Jo, a o kolik myslíte, že jde?
2: Já nevím, 5 nebo 10.
0: No, je to 10 000. Tak Petře, jste připraven poslechnout si ukázku a říct nám, kdo pak nám zpívá?
2: Jo.
0: Jo? Tak pozorně poslouchejte, jo?

0: Máte to lehké, vám řeknu, Petře. No. Tak kdo pak to byl?
1: Libor Týmko.
0: Kdo?
1: Týmko.
0: Týmko, jo. A jak se jmenuje křesním takový Týmko?
1: Ano, jestli Libor možná.
0: Libor ne, Libor to není. Zkuste to ještě jinak.
1: No, přemýšlím, ale...
0: Tak vy nevíte, jak se jmenuje. No tak to je těžké potom, když nevíte, jak se jmenuje. No. Nemá kapelu nějakou?
1: Jo, Igor Týmko.
0: Igor Týmko, myslíte, jo. A má nějakou kapelu?
1: No, má.
0: Jo, a jak?
1: Jako? Slovenská, ale teď já si nejsem jistý, jak se jmenují.
0: Vy si nejste jistý, jakou kapelu má Igor Týmko?
1: No, to už, to nevím.
0: No, nejsou to...
1: Ale,
0: no...
1: Tak uhodl jsem zpěváka, ne?
0: No, uhádl, no, jsou to no name, ale je to...
1: Jo, no name, jo, jo.
0: Je to
1: ano,
0: smutné, tedy. No, Petře, tak teda s odřenýma ušima, ale jo, 10 000.
1: No, tak to je dobrý.
0: No, tak jo, tak vám gratuluju. A
1: tak super.
0: Peníze si užijete určitě, že jo, ty se vždycky hodí. Tak mi vydržte, prosím vás, na telefonu, ať mi řeknete adresu, jo?
1: Jasně.
0: Tak jo, tak se zatím...
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, nemáte za co. Tak, přátelé, 10 000, slyšíte to? Pro někoho jedou.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak hrajeme zase o 5 000. Hledejte píseň Slunce dál svítí, zdaleka nekončíme. Za chvilku Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. A víte co, ne za chvilku, dáme si ji rovnou.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills, tedy hollywoodské kopce. Přátelé, když jsme u Hollywoodu, tak do České republiky, konkrétně do Prahy, opět míří slavná kapela, ale hlavně hvězdná kapela, Hollywood Vampires, tedy hollywoodští upíři. V téhle kapele, jak možná víte, hrají nejenom Alice Cooper nebo Joe Perry z kapely Aerosmith, ale taky Johnny Depp. A tady ta kapela se do Česka vrací, zahraje tady 6. září v Pražské sportovní hale a předskakovat jim bude skupina Lucie. Tak to bych chtěl vidět, asi se tam vypravím. Doporučuji. Za chvilku Hana Zagorová, Lucka Bílá a taky Status Quo, nebo jak se anglicky říká Status Quo. Posloucháte Blaník.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
6: Vítejte u Lekce, italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
7: Dobrou noc.
6: Buona notte.
7: Sladký spánek.
6: Sono dolce.
7: Matrace.
6: Maniflex.
7: Maniflex. Magnifik.
6: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. Po Strávě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
8: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík.
10: Podlahové desky Fermacel nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík.
10: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
11: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
12: Komnictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Komnictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.komnictvihavlický.cz.
13: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
14: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
15: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
14: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
15: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
16: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio

0: kapsle ProBio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Tak tohle byly Status Quo na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, přátelé, srpen už je za svojí polovinou, protože je 17. A v září nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. A já už mám na telefonu mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Dominiku, já vás zdravím a k vám do Mikulova jezdí každý rok celé rodiny. Bude tam letos taky program i pro děti.
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: No určitě, Dominiku, moc krát děkujeme, zdravíme do Mikulova a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Kex a Víš na vlnách Blaníku.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 1+1 Ústí nad Labem Neštěmice za 1 milion 520 tisíc. Nájemní dům v Brušperku Frýdecko-Místecko za 14 200 000. Garáž v Kladně za 660 000. Zahrada v Plzni Lhotce za 1 690 000. A penzion ve Slavonicích za 23,5 milionu korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: Prostě nejlepší píseň pro nepřítomnou Ivu Leckou, která se někde válí a odpočívá. A čte určitě nějakou knížku, tak ať se ti to líbí, Ivuško, zítra tady. Michal David nám zaspívá v následující hodině. Hrajeme vám hezky česky, to je jasné. Jen tak, jak se má, jenom právě tak tělo. Dáme si i víno. My máme rádi víno. A zaspívá David Dale. Duše tvá, ztracená. Celé léto, hlavně hezky česky, to je Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už budou 2 hodiny. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
5: Nemáme ani moře, ani velehory.
6: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
7: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra převážně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo slabými přehánkami a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme kolem 16. Teď se vydáme na silnice.
8: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
8: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
8: Blaník za volantem.
9: Pozor, dejte na trase mezi Zlínem a Březnicí na kruhovém objezdu, kde havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranné složky, projedete se sníženou rychlostí. Na D55 na 53. a půltém kilometru u Kostela nad Moravou ve směru na Hodonín. Dejte pozor, na vozovce je pneumatika. Na průjezdu Opavou v Krnovské ulici na křižovatce s Mařátkovou havarovalo osobní vozidlo. I tady doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
10: Za bydlení si studenti opět připlatí. Z Orlíku kvůli suchu začali vytahovat lodě. Belgie bojuje s nejhorším požárem v dějinách. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začátek zimního semestru se blíží a studenti si začínají hledat ubytování. Pokud budou chtít bydlet v bytě, tak si i letos za nájem připlatí. Letos podle dat realitních platform začal hlavní vrchol sezóny hledání bytu dřív než loni. Platí tedy, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Na studenty, kteří začnou hledat bydlení až v září, mohou zůstat jen dražší byty anebo ty ve špatné lokalitě a stavu. Kvůli suchu začali správci povodí Vltavy speciálním jeřábem vytahovat lodě z Orlické přehrady. Mimo provoz je vodní výtah na hrázi a přerušená je vltavská vodní cesta. Letos s vytahováním začali zhruba o měsíc dřív. Ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík k tomu více řekl v České televizi. Tak já dodám,
11: abychom že služba umožnili majitelům plavidel v závěru letní sezony svá plavidla zazimovat, tak vlastně jsme zde zajistili tuto službu, kdy jeřáb vytahuje zdarma plavidla majitelů, dává je přistavené podvozky a oni si svá plavidla již odváží do svých zimovišť.
10: Já dodám, že služba funguje jako rezervační systém a je zdarma. Majitelé lodí mohou využít celý týden. Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Radní už schválili prodej pozemků za více než 365 milionů korun. Teď to ještě musí odsouhlasit zastupitelé, kteří se sejdou v září. V lokalitě by měly v budoucnu vzniknout stovky bytů a kanceláře. V Belgii dál zuří mohutný lesní požár. Podle místních úřadů jde o nejhorší lesní požár v historii země. Hoří na východě Belgie a dopoledne se oheň šířil i do Německa. Plameny byly v určitou chvíli jen asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Nakonec je zastavil déšť, který hasičům pomáhá. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
7: Pepa Černý
6: na rádiu Blaník.
0: Hezké odpoledne, přátelé. 3/4 minutka zbývá do 2:00 odpolední. My si dál budeme hrát, jak jste zvyklí na Blaníku. Hlavně hezky česky. A za malou chvilku přijde šéf. Velký šéf. Programový ředitel rádia Blaník. Daniel Rumpík se svojí rubrikou Slavné tváře z kalendáře. No a teď nám zaspívá hitmaker jako Brno. Michal David. Chtěl bych žít tak, jak se má. Tak hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Dixieland, to je taková jižanská hymna, přátelé, tak smeni a buráky na vlnách Rádia Blaník. A už je tady sám pan ředitel Daniel Rumpík. Danečku, tak můžeš.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám příjemný a pohodový den, je tu pondělí a s ním tradiční přehled hudebních výročí. Pojďme na to. Své 53. narozeniny slaví dnes zpěvák Bohuš Matuš. Všechno nejlepší. Zítra popřejeme k narozeninám zpěvačce Kateřině Marii Tiché.
3: Buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
2: Pozítří můžete společně s námi zavzpomínat na zpěváka Petra Nováka. Bude to už 29 let, co není mezi námi. Ve stejný den také zavzpomínáme na Vaša Patejdla. Jsou to už 3 roky, co nás opustil. Své narozeniny ve čtvrtek oslaví slovenská zpěvačka a herečka Kristýna. Už nyní přejeme všechno nejlepší. Tu popřejeme Mirkovi Černému, známý zpěvák a textař, který je zároveň stavebním inženýrem, oslaví své 89. narozeniny. V neděli pak bude 68 let zpěvákovi, skladateli, kytaristovi a textaři Karlu Plíhalovi. Pro dnešek je to, přátelé, vše, přeji vám krásný letní den a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Dane, moc krát děkujeme a já posílám činasky a víno. Tady jsou.

0: Má víru svou. David Dale v ozvěnách na vlnách Rádia Blaník. I Davida Dalea už jsem měl u sebe tady ve studiu jakožto parťáka, vyspovídal jsem ho. To povídání si můžete nejenom poslechnout, ale můžete se ho taky prohlédnout, protože jsme udělali i video, my vždycky děláme video a najdete to na našem YouTubeovém kanále nebo na našem webu radioblaník.cz. Chci se dostat k tomu, že pozítří bude opět středa a to znamená, že přivítám dalšího parťáka a víte, kdo to bude tentokrát? Bude to člověk, kterého vy znáte možná úplně nejlépe ze všech lidí na Blaníku. Je to člověk, od kterého jste zvyklí, že vám říká tohle.
1: Rádio Blaník.
0: Náš staniční hlas. On přijde, totiž Pavel Novotný, přátelé, slavný herec, kterého všichni dobře znáte, ale hlavně znáte ten hlas. Tak laďte ve středu Blaník mezi čtvrtou a pátou, bude tady parťák Pavel Novotný. Za chvilku Olympik a taky Verona, na mě nečekej.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: Slyšíte to? Tak k nám dorazil déšť, ale příroda už to potřebovala.
4: Nicméně u nás na Blaníku sluníčko svítí dál.
3: A to už od 6 ráno, těšíme se na vás zase zítra. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
3: 6 ráno na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
1: Na okno nebo na auto?
5: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
5: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
5: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Ještě tady, broučku, vidíš?
10: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Miráž.
11: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
16: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
17: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny
19: Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny...
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
22: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
23: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz

0: Na mě nečekej a Verona, hrajeme vám hezky česky na Blaníku a přinášíme dobré zprávy.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: Je tady dobrá Sára Rádia Blaník, Sára Dvořáková. Sáro, vítej a povídej, co pak pro nás dneska má.
2: Ahoj Pepo a zdravím všechny posluchače. V zooparku Zájezd na Kladensku mají teď pořádný důvod k radosti. Podařilo se tam odchovat 3 mláďata mimořádně vzácného baziliška Chuliova. V Evropě ho chovají jen 4 zoologické zahrady a jeho původním domovem je pouze malá oblast v Hondurasu. Na těchto ještěrech je navíc něco opravdu pozoruhodného. Samice se totiž dokážou rozmnožit i bez samce. Z neoplozených vajíček se pak líhnou další samičky. Tomuto způsobu rozmnožování se říká partenogeneze a u tohoto tvora jde podle dosavadních poznatků zřejmě o jediný způsob rozmnožování. Samci totiž zatím nebyli nalezeni a popsáni. A jestli je možné malé bazilišky v zoo spatřit, nám poví její mluvčí Daniel Koleška.
3: Část vajec, co jsme našli, tak jsme přenesli do inkubátoru, kde čekáme na vylíhnutí dalších mláďat. No a ta 3 mláďata, která se vylíhla minulý týden, tak ta jsou momentálně v travním zázemí, kde návštěvníci teda neuvidí, ale starají se tam o ně kolegové a pečlivě krmí malými cvrčky.
2: Dospělé bazilišky ovšem návštěvníci najdou v expozici Tropický skleník.
0: No to je krásné, děkujeme moc krát. Já bych chtěl ještě říct, že mé nejoblíbenější zvířátko v zooparku Zájezd je ledňáček senegalský.
2: Ano, já jsem v zooparku Zájezd nikdy nebyla, takže se tam na něj půjdu podívat.
0: Naprav to, oni se tam specializují hlavně na lemury. Takže tam mají lemury a hlavně teda toho ledňáčka, to doporučuji, on je takový tyrkysový a prostě krásný ptáček. Tak děkujeme moc krát, Sáro, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Son of Jamaica nebo Elani a jejich kočka.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Na televizi Seznam vám dnes nabídneme pokračování italské kriminální komedie, ve které se parta nešikovných zlodějíčků znovu pouští do odvážných loupeží. Čeká je spousta absurdních situací, nepovedených plánů a vás zase velká kupa humoru. Škola zlodějů 2 začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.

0: Eláni a jich kočka na Blaníku. Hezky česky vám hrajeme, přátelé, a pomůžou nám s tím ještě kabáti. Taky vanastovky, PBH s rybou kouzelnou. A taky Michal Tučný, muž, který na Blaníku zpíval jako první.
1: Snídaní v trávě, teď právě prostřeno.
0: Tehdy v červnu 1999 zpíval báječnou ženskou Teď to bude snídaně v trávě. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 3 hodiny odpoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu, my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
2: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
3: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
2: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
4: Člena skupiny Centropol.
2: Vás to nebude stát ani korun.
3: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
2: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno, přechodně zataženo, ojediněle slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme kolem 16. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
6: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Blaník za volantem.
5: V Prostějově v křižovatce ulic Vrahovická a Janáčková bourala dodávka s autobusem. Kvůli silnému provozu si postojíte v koloně. Na výjezdu z Uherského Brodu na Uherské Hradiště se srazilo osobní s nákladním. Pod dozorem policie projedete jedním pruhem. Nehodu dvou aut řeší policisté také v Kroměříži na Rýgrově náměstí a na trase mezi Zlínem a Březnicí na kruhovém objezdu havaroval motorkář. Jsou tu záchranáři, projedete s opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Teď už jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Národní koalice proti suchu povede premiér Babiš. Tisíce lidí čeká výměna řidičáku. Ochránci chystají velký úklid přírody. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit šéf kabinetu Andrej Babiš. Premiér o tom informoval po jednání vlády. Členy koalice budou ministři zemědělství Šebestián a životního prostředí Červený. Podle Babiše v ní zasedne třeba i bioklimatolog Trnka z portálu Intersucho. Koalice poprvé zasedne dneska odpoledne. Do konce roku si musí řidičský průkaz vyměnit více než 280 tisíc z téměř 600 tisíc lidí, kterým končí jeho platnost. Nejvíce výměn se týká řidičů v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Platný řidičák u nás má více než 6 milionů lidí. Podzimní čistka přírody se blíží. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů letošních úklidových akcí v rámci kampaně Ukliďme svět. Kdy úklid proběhne a kdo se může zapojit, popíše koordinátorka akce Veronika Andrlová.
8: Letos proběhne od 18. do 20. září. Zapojit se může úplně každý, stačí se zaregistrovat na uklidmesvět.cz a vyrazit uklidit své okolí. Každý uklizený kus odpadku se počítá.
7: Jedna pohozená plastová láhev se totiž v přírodě rozkládá stovky let a postupně se drolí na nebezpečné mikroplasty. Kapitán Tomáš Berdych oznámil nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Nastoupí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Utkání proti výběru Spojených států se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky a Pepa.
9: Děkujeme moc, Eliško.
2: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
9: Hezké odpoledne, přátelé. Minutka a půl nám zbývá do 3 hodiny. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat a budeme cestovat, protože za malou chvilku tady přivítám Miroslava Táborského. Vždycky jsem rád, když můžu říct našeho ctěného blanického kolegu. Tentokrát se vydáme na takovou jednu toulku a bude to toulka městská, přátelé. A teď je tady kabát a šamán. Slyšíte? V dáli temný bonga zní. Krásné odpoledne s Blaníkem.

0: nikdo ho nespoutá, cestuje po celé zemi a ještě z toho dělá takové krásné reportáže a povídání. To je Mirek Táborský. Tak jdeme na další cestu, co je na to?
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci. Tento týden si vám dovolím nabídnout pár tipů na pěkné procházky po městech. Dnes bych se tedy s dovolením vydal po zajímavostech Chlumce nad Cidlinou. Město dostalo jméno podle vrchu Chlum, na kterém stávala tvrz prokazatelně již roku 1424. Sloužila k ochraně obchodní stezky z Prahy do Klacka. Od roku 1611 pak byl život města spojen se šlechtickým rodem Kinských a jejich zdejším sídlem zámkem Karlova Koruna, který je tu nejznámější a nejcennější stavební památkou a tvoří dominantu města i okolí. Ale vězte, že při dobré pozornosti tu můžete objevit celou řadu dalších zajímavostí. Vydejte se za nimi z náměstí, které se jmenuje Klicperovo a stojí na něm od roku 1874 pomník zdejšího rodáka, spisovatele a dramatika Václava Klimenta Klicpery. Ale je na něm také Mariánský sloup a trojlodní děkanský chrám svaté Voršily z let 1536 až 43, který je jednou z nejstarších renesančních staveb u nás a má v sobě také prvky pozdní gotiky. Chrám zdobí hranolová věž s cibulovitou bání, trojboký presbytář a severní portál s renesančním ostěním. Mnohem menší, za to však starší, je nedaleký kostel Nejsvětější Trojice. Původní románská stavba byla pravděpodobně ve druhé polovině 14. století zbořena a na jejím místě byl z režných cihel postaven svatostánek gotický. Až do roku 1544 sloužil jako kostel farní, poté zůstal jen hřbitovním. Na místě někdejšího hřbitova je dnes parčík, ve kterém stojí klasicistní hrobka chlumeckého poštmistra Alojze Zubatého. V kryptě jsou pochováni pomolok Alois Welich a mecenáš Boženy Němcové Josef Šafránek. Interiér kaple slouží k občasným výstavám. Mezi zajímavé chlumecké stavby patří i budova Sokolovny, postavená v roce 1928 během pouhého půl roku. Ale to zdaleka není všechno, takže další zajímavosti Chlumce nad Cidlinou si nechám na příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Mirku, moc krát děkujeme, zase zítra. A teď je tady filmová písnička z Ledového království. Zatímco o mluvené slovo Elzy se postarala Andrea Elsnerová, tak zpěv, s tím přišla Monika Absolonová. Najednou na Blaníku. Na vrchu.

0: zase život svůj. Hezky česky celé léto.
1: Radio Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Tak to byl Robert Kodym, Vanastovy věci a na Rádia Blaník. Přátelé, vrtelo vám taky někdy hlavou, proč se Vanastovky jmenují Vanastovky? Já to vím, on to nedávno vyprávěl někde PBH s rybou kouzelnou. Tak právě PBH takhle jednou poslouchal v 80. letech Pražský výběr a jejich písničku Nafta nad zlato. A nerozuměl tam nafta nad zlato, ale rozuměl nafta Vanasto. A tak si říkal, ten Vanasta to bude někde důležitý. No a pojmenovali takhle kapelu Vanastovy věci, přátelé. Za chvilku ABBA, Marek Ztracený a taky Helenka Vondráčková, která bude mít zítra svátek. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva. No jistě.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
6: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
7: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
9: 4 cm? To ani nepoznáš!
8: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
10: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvihavlický.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Je broučku, kudy si přiletěl?
14: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
15: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
16: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
17: Mirá.
16: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
17: Migové.
16: Harley.
17: Single X.
16: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
18: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
16: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
19: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
20: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
21: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

Helenka Vondráčková, dáma, která bude mít zítra svátek. Dneska mají svátek všechny Petry, já myslím, že jim budou patřit písničky na přání, tak pozorně poslouchejte, pokud jste Petra nebo doma nějakou máte, protože je možné, že právě pro ní nebo přímo pro vás dorazí k nám na Blaník nějaký ten vzkaz i s tou písničkou. Přátelé, je sucho, to všichni víte, dneska teda aspoň tady u nás pořádně zapršelo, ale všechny ty týdny sucha to jen tak nenahradí, to by muselo pršet ještě aspoň týden, dva týdny, možná tři, tak doufejme, že o víkendu pršet nebude, ale teď úterý, středa, čtvrtek, pátek, že by mohlo ještě pořádně napršet. Každopádně řeky jsou hodně dole, ta jejich hladina, myslím, já konkrétně mám takovou trampskou boudu u Sázavy a tam teda vám můžu říct, že s brozením na druhou stranu řeky teda není sebe menší problém, včera jsem měl vodu místy po kotníky. Je to strašný. Zároveň to teda ale trápí celou Evropu a aktuálně i Bulharsko. A tam je rekordně nízká hladina Dunaje a ta si představte, teď odhalila, jo. Pozorně poslouchejte, normálně mamutíkly tam z Dunaje čouhali mamutíkly, takže se archeologové zradovali, vyrazili tam, vytahli kus mamuta z vody a mají takovýhle krásný nález. Já když si řekne mamut, tak si vždycky vzpomenu na cestu do pravěku,

0: A přátelé, věřte tomu nebo ne, už je to 71 let, co Češi a Slováci, tehdy Čechoslováci, mohli poprvé vidět cestu do pravěku. Nedávno jsem ji viděl a můžu vám říct, pořád je to pěkný biják. Tak pokud dneska ještě nemáte plán na večer, tak cesta do pravěku je zároveň taková cesta do dětství. Teď je tady se mnou Veronika Rážová, která kouká, má vykulené oči, ale moc se těší,
1: Já se těším, ahoj, proto kulím oči, kdy už mě pustíš ke slovu.
0: Už tě pouštím, už to tady opouštím, mějte se krásně, přátelé, a ještě vám slibuju Sofiu a Alvaro Solera a Michal Tuční, Snídaně v trávě, to nesmí chybět. Veroniko, je to tvoje, mějte se krásně.
1: Díky.
2: Dva roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
3: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
2: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
2: Za 3 české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend
2: u nás na Blaní.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elite.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Atención!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: České rádio.

0: 15 hodin, skoro 52 minut, posloucháte Rádio Blaník, tohle byl Michal Tučný a my pokračujeme dál. Za chviličku si dáme písničky, které vám určitě udělají takhle při pondělku radost. Tak třeba Petra Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: Lítat nízko rozhodně nebudeme s Anou K.
2: Všechno nečeká blízko, tak nelítej nízko.
0: A bude tu i Jaroslav Uhlíř.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne vám přeju, hrajeme hezky česky a můžu vám slíbit, že i v příštích 60 minutách tom budeme pokračovat. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, na horách kolem 7. Zítra nás pak čeká převážně oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami a odpoledními maximy mezi 19 až 22.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Na trase z Frýdku Místku do Starých Hamrů v Ostravici bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením v obou směrech. Na D1 na 294. a 5. kilometru dejte pozor na pneumatiku na vozovce. Na 267. a 5. kilometru směrem od Kroměříže na Přerov stojí porouchané osobní auto a kouří se s něj. Projedete bez zdržení, zasahují tam záchranné složky, ale i tak doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Sucho komplikuje život i vodákům. Český Krumlov nasadí elektrobusy. Fotbalista Jablonce mají odložený další ligový zápas. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sucho, které v Česku panuje, dělá vrásky i vodákům. Sjízdných úseků na českých řekách je málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Naopak kvůli nedostatku vody zastavil Šumavský národní park splouvání Teplé Vltavy. Řeka klesla na historické minimum a má 630 čísel. Další stavební práce zkomplikují život řidičům v Praze. Doprava bude omezená od zítřka, a to v Radlické ulici na Praze 5. Silničáři začnou vyměňovat asfalt a provoz povede po tramvajových kolejích. Během kolon tak mohou nabírat zpoždění i tramvaje, a to konkrétně linka 4. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. První nové elektrobusy budou jezdit v Českém Krumlově. Radnice je nasadí do městské hromadné dopravy a brázdit ulicemi budou od září. Pokračuje mluvčí města Petra Nestávalová.
7: Dva nové autobusy jsou plně elektrické a pojmou 80 cestujících, 137 na sedadlech. Cestujícím nabídnou nízkopodlažní nástup, klimatizovaný interiér, moderní informační systém, akustické hlášení zastávek i nájezdovou plošinu pro osoby na invalidním vozíku.
6: Autobusy dojedou 250 km na jedno nabití, což pokryje provoz každodenní městské dopravy. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali odložit další zápas. Kvůli účasti v pohárech neodehrají duel 5. ligového kola s Ostravou. S Baníkem se mělo původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. Tolik zprávy a teď vám bude hrát Verča.
1: Veronika Rád. Kovářová
5: na rádiu Blaník.
6: Jen 2 minuty a kousek nás dělí od 16. hodiny a já vám můžu slíbit, že po té 16. se podíváme na silnice, ale taky pod vodu. Víc prozrazovat nebudu, nakonec počkejte si na to. No a budeme si taky hrát hezky česky, s tím počítejte. Za chviličku Petr Spálený, je troška zahraniční tvorby v podání Wet Wet Wet a nebo Hanka Zagorová, Vlasta Harapes a Jen pár dnů na Blaníku.

0: Kdyby Petr Spálený možná byl spíš stavařem, možná by dělal to též, co se děje právě teď v Ústí nad Labem. Tam totiž stavaři betonují nový most, a to ve čtvrti Mojžíř. S ohledem na počasí ale pracují hlavně v noci. Vysvětlení, proč to dělají, má pro nás mluvčí ředitelství silnic a dálnic a náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Umisťujeme 900 kubíků betonu a my to děláme v nočních hodinách z toho důvodu, že teďka v posledních dnech a předpokládám, že i v těch následujících budou vysloveně horké dny, vysoké teploty, což samozřejmě technologicky nesvědčí té stavební hmotě jako takové. A my chceme udělat všechno proto, striktně uděláme všechno proto, abychom tady dodrželi veškeré technologické postupy tak, abychom garantovali technickou životnost tady té estakády 100 let.
0: Tak my držíme palce, ať se dílo vydaří. A tady už máte slzu.

0: Písnička Anika Nelítám nízko mi připomněla, že jsem dneska kdesi četla, že nechybělo mnoho a mohla se stát další letecká katastrofa. A to v Mnichově, kde plně obsazený Boeing, samozřejmě z mnoha pasažery a mnoha členy posádky, mířil do Hanoje a nějak mu nešlo odlepit se. A tak se odlepil od země více než 100 metrů za runway. Tak to jsem si říkala, to by tedy bylo něco pro mě. Nicméně, pojďme se teď podívat z leteckého prostoru nad dno Vltavy. Právě tam totiž dva aktivní vodáci našli neskutečné poklady. Tak si představte, že se tam nazbíralo více než 300 mobilních telefonů. Dále vytáhli například trumpetu, šavly a spoustu dalších rarit. A to všechno ve Vltavě, někde poblíž Českého Krumlova, s tím, že vysvětlení je velice jednoduché. Když se vodáci překlopí, tak zkrátka a dobře občas mají po kapsách telefony, možná, že i ty trumpety, kamery a tak dále. Ale co byla opravdu velká rarita, tak to byla jedna kamera, která prý pod vodou přežila rok. A nejenom, že přežila, ona tam i natáčela, takže vodáci dokázali přesně trasovat její cestu. No a zjistili, že i v době mrazu, dokonce pod ledem přežila, takže řekla bych, že to byla určitě nějaká odolná značka. Tak pokud jste něco ztratili při splavování Vltavy, tak nezoufejte, možná, že se to k vám přeci jenom jednou dostane. No a před námi už jsou další písničky, hrajeme hezky česky a tak si za chvilku dáme Marušku Rotrovou anebo Jaroslava Uhlíře.
1: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel by

0: správné trávení během celého léta.
1: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
2: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: FM. 16 hodin 37 minut k tomu a já tu pro vás mám naprosto skvělou zprávu. Chtěli byste za sluníčkem? Já si myslím, že zvlášť v tomhle počasí by se to určitě hodilo, ale nejenom za sluníčkem, i hezky za slanou vodou, trošičku exotiky k tomu. No tak my právě pro vás máme takový pěkný zájezd. Je to letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. Je to v Albánii a vy se tam můžete dostat úplně zdarma. Vlastně jenom za ty 3 české. A jak na to? Tuto sobotu a neděli zkuste najít v našem vysílání hned po sobě 3 různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Já si myslím, že už to je obrovská nápověda a že pokud budete pozorně poslouchat, že to zkrátka nemůžete minout. No a jakmile dozní 3. z těchto písniček, hned volejte do studia na 800 109 109. No a když budete první, vyhráváte a letíte za 3 české za sluníčkem.
1: Za 3 české za sluníčkem.
2: Na rádiu Blaník.
3: Jsem Blue. Miluji, když vás hřeje slunce. Krásné počasí, ať jste kdekoliv. Přeje Blue Style a jeho First Minute nabídka na léto s kufrem plným výhod. Více na bluestyle.cz.
4: Slunce dá nám svítí.
5: 5 000 na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá za jednou.

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť vy

0: věcí.
1: Divokej byl a malování na rádiu Blaník. Za chviličku už to bude 17. hodina a tak já na vás chystám nejenom písničky, ale taky se spolu vydáme na Letnou. Tak si to nenechte ujít. No, těšte se třeba na pokáče. Dáme si i Hollywood od kapely Krištof. Po svět je Hollywood. Zahraje a zaspívá i Jaromír Nohavica.
2: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se, když salmy slávy zněly, a kdyby se někdo s vámi...
1: A už za chvilku nám Eliška přinese nejnovější zprávy. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex.
6: Magnifik.
4: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra převážně oblačno, místy zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme kolem 16. Teď už jsou tu informace z dopravy.
10: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Blaník za volantem.
9: Na Karvinsku v Českém Těšíně v ulici Pod Zvonkem havarovalo osobní auto, projíždějte s opatrností. Na D1 na 243. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné osobní vozidlo. Na trase z Frýdku Místku do Starých Hamrů v Ostravici dvě auta v sobě, tady je zdržení v obou směrech. A zpozorněte také na Jesenicku na výjezdu z Písečné, na Supíkovice, silnice tam kvůli pracem zavřená do 3. října. Šťastnou cestou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Schillerová bude s ministry jednat o výdajích. Na Preznicově lázně si posvítila hygiena. České drůbežářství se snaží zlepšit svoji pozici. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministryně financí Alena Schillerová si pozve na kobereček jednotlivé ministry. V nadcházejících dnech s nimi bude jednat o výdajích a úsporách v jejich kapitolách v příštím roce. Návrh státního rozpočtu pak předloží vládě do konce srpna. Poté očekává další jednání kabinetu. Preznicovy lázně v Jeseníkách řeší výskyt zažívacích obtíží. Za uplynulé dny zaznamenali hygienici mezi klienty a návštěvníky celkem 111 případů. Lidé trpěli hlavně zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl. V lázních pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. České drůbežářství má posílit svou pozici na domácím trhu. Spotřeba drůbežího masa roste, soběstačnost ale klesá a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Jak, popisuje Marek Otava z rezortu zemědělství.
13: Například náklady ušetří zpracovatelům automatizace a robotizace porážkových linek. Výdaje za krmiva sníží náhrada dovozové soje tuzemskými bílkovinnými plodinami, jako jsou lupina, hrách, bob i soja.
12: Investice jsou potřeba, za rok totiž každý z nás sní v průměru kolem 31 kg tohoto masa. Ministerstvo kultury přispěje na restaurování pomníku 82 lidických dětí. Dohodl se na tom šéf rezortu Klempíř a ředitel památníku Stehlík. Památka dostane od státu přibližně 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomník lidických dětí zatím vynesla zhruba 5,1 milionu korun. Tolik zprávy a pokračuje zase Verča.
3: Veronika Rážová
5: na rádiu Blaník. Krátce před 17. hodinou posloucháte Rádio Blaník a děláte moc dobře. Pokud se ptáte proč, no tak třeba proto, že už za chviličku tu bude pokáč Queenie, anebo opět a Radeček s Máriou Čírovou. Vloupám se.

0: tip.
1: Tak ta je povedená. Tohle byla písnička Rodinný tip od Pokáče. Tak pokud máte Pokáče rádi, tak určitě jste uvítali právě tenhle výběr. No a pokud máte rádi festivaly, tak já vám doporučuju, abyste nelenili a zavítali na Letnou. Tam se toho děje tentokrát více. Možná, že už jste tam byli a tak už víte. Pokud ovšem ne, a nebo pokud náhodou třeba nejste z Prahy, tak jenom připomínám, že Letní Letná je každoroční záležitost. Pokud se nemýlím, letos po 28. tam probíhá úžasný festival, kdy se můžete těšit na spoustu umění, cirkusy a tak dále. Zkrátka a dobře, něco pro všechny. Nudit se určitě nebudete. No a já bych jenom prozradila, že letos budou opět na pořadu dne i zahraniční hvězdy. Tedy nejenom české soubory, ale i zahraniční hvězdy, které se tam předvedou. Letní Letná trvá prakticky do konce tohoto měsíce, takže máte ještě dost času vyrazit, no a já to nebudu protahovat, protože víc informací a podrobností nám řekne sama ředitelka festivalu, paní Ivana Pěkná.
2: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor Cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů vůbec na světě, a tak pro něj je velké šapito. A potom ještě máme další šapito, na které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska, se svým kulinářským show.
1: Tak to bude paráda, ještě doplňují 23. ročník je to. Takže pokud vyrazíte na Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla, nebudete litovat. Nakonec víc informací najdete taky na letniletna.cz. No a pokud toužíte po písničkách, tak jste naladěni správně tady u nás na Blaníku, protože pokračujeme dál a už za chviličku vám pošlu Hollywood od kapely Krištof. Bude tu i Léto Ivety Bartošové, ale ještě předtím Pink a Try.

0: Určitě znáte od nás písničku od skupiny Katapult, až kde zpívají o tom, a co děti mají si kde hrát. No tak v Řecku v jedné vesnici si kde hrát neměli. A tak tam našli poněkud netradiční řešení, když dětem v této obci nechávají každý večer vždycky od 9:30 do půlnoci uzavřít hlavní silnici, aby si na ní děti mohly bezpečně hrát a jezdit na kole. Obec s necelými 400 obyvatel přitom na hřiště čeká už dlouhé roky, od roku 2017, ale bohužel projekt stále brzdí byrokracie, což tak v Řecku bývá docela obvyklé. Takže pokud náhodou třeba něco takového nastane u nás, tak možná, že máme řešení, i když já tipuju, že o 9:30 už naše české děti dávno spí. Před námi jsou další písničky, hrajeme hezky česky a tak si dáme taky jednu českou od Botoxu. Už za pár chvil na Blaníku.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny
8: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
8: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
12: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: na Rádiu Blaník.
1: Na Rádiu Blaník vám rozdáváme, no rozdáváme toho spoustu, nejenom písničky, české písničky, ale taky peníze. No a pokud jste pozornými posluchači, tak už určitě víte, že hrajeme s krásnou písničkou Slunce dál svítí. Vy určitě bedlivě posloucháte a čekáte, kdy zazní v éteru Rádia Blaník. No a vždycky ve všední den, jakmile ji uslyšíte, tak neváháte a voláte na 800 109 109. Tohle se dneska vyplatilo taky panu Petrovi, který vyhrál krásných 10 tisíc. Ale nezoufejte, vy máte taky šanci. Teď hrajeme zase o 5 tisíc. Uvidíme, třeba někdo z vás získá 5 nebo ještě suma poroste. Každopádně doporučuji, mějte uložené naše číslo 800 109 109 a ještě jednou připomínám, jakmile, kdykoliv ve všední den uslyšíte výherní písničku Slunce dál svítí, volejte. Pokud se dovoláte jako první po zaznění téhleté písničky, jste ve hře, no a potom už je na vás, jestli se chytnete. Pustíme vám krátkou ukázku a když řeknete, kdo pak to tam zpívá, 5000 je vašich. Tak vidíte, je to snadné. Poslouchejte Rádio Blaník a určitě máte šanci i vy. No a pojďme se podívat, co nás tu čeká dál. V následujících minutách třeba Jaromír Nohavica a nebo Bill Medley, Jennifer Warnes a Time of My Life, tedy Hříšňák.
2: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku. Na
2: Blaníku. Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: Slyšíte to? Tak k nám dorazil déšť, ale příroda už to potřebovala.
4: Nicméně u nás na Blaníku sluníčko svítí dál.
3: A to už od 6 ráno, těšíme se na vás zase zítra. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
3: V 6 ráno na Blaníku.
0: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím,

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

Paříži četl jsem si ruskou verzi Lumanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Tak Rádio Blaník právě hlásí 17.54. Ano, tak to je aktuální čas. Za chvilku už to budou zprávy, ale ještě předtím, než se vrhneme na zprávy, pojďme si malinko poodhalit to, co nás čeká v příští hodině. A že to nebude vůbec málo písniček. Dáme si třeba Lucku Vondráčkovou. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Těšit se můžete i na Svaz českých bohémů, tedy Vohnouty. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, stříme se stát. A drahokamy budeme hledat s kapelou Miraj. O dlouhý noci jsem sám, Face ID mě nepoznává. Tak to byla taková malá ochutnávka písniček, hrajeme hezky česky a jak slyšíte, hrát budeme i v příští hodině. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
3: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirá,
6: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
7: Migové,
6: Harley,
7: Xindle X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, na horách kolem 7. Zítra nás pak čeká převážně velká oblačnost, místy zataženo s lokálními přeháňkami či slabým deštěm. Naměříme 19 až 22.
1: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
10: Na trase z Mohelnice do Olomouce u Palonína havarovalo osobní auto dopadlého stromu. Počítejte se zdržením v obou směrech. Pozor na nehodu u Klimkovic. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: S opatrností bez držení projedete okolo dopravní nehody, která blokuje levý jízdní pruh na 350. kilometru D1 na Brno.
10: Na Karvinsku v Českém Těšíně v ulici Podzvonek havarovalo osobní vozidlo. I tady se chvilku zdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný večer. Teď už jsou tu dnešní poslední zprávy s Eliškou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
13: Rodičovská se od příštího roku zvýší. Vyšetřování nehody vlaku s benzenem skončilo. Česká města zařizují grill pointy.
11: Rádio Blaník.
13: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Prezident Pavel podepsal růst rodičovské. Od příštího roku se zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Pavel podepsal i změny v dávce státní sociální pomoci. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet podle okresů a ke zranitelným skupinám budou patřit i samoživitelé s dětmi do 15 místo do 7 let. Bouřky, které zasáhly Česko, zaměstnávají hasiče. Výjezdů výrazně přibylo třeba těm středočeským. Po čtvrté odpoledne jich evidovali okolo 40. V Pardubickém kraji pak silná bouřka odstřihla od proudu asi 4 000 domácností. Na opravách od odpoledne pracuje ČEZ. Drážní inspekce ukončila vyšetřování nehody vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Závěrečnou zprávu, včetně příčiny, zatím inspektoři na žádost policie ale nezveřejnili. Zprávu nicméně na webu zveřejnila Evropská železniční agentura. Vyplývá z ní, že příčinou byla hlavně chyba strojvedoucích. Do stanice vjeli rychlostí 95 na místo povolených 40 km. Veřejná grilovací místa jsou stále oblíbenější. Grill Point se nově otevřel i v Šimkových sadech v Hradci Králové. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
7: Součástí nového zázemí jsou kromě elektrického grilu i dva jídelní sety. Nové grilovací místo je veřejnosti k dispozici celoročně, v hlavní sezóně od dubna do září, vždy od 8 do 22 hodin a v ostatních měsících od 10 do 19 hodin.
13: A podobně fungují veřejné Grill Pointy taky v Praze, Brně a nebo v Liberci. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď si slovo bere zase Verča.
1: Veronika Rážová
11: na rádiu Blaník.
0: Právě nám odbíjí 18. hodina, přeju vám krásný podvečer a posílám Falka, Elány a nebo taky Petra Nováka. Ten se ptá, co je to láska, tak já doufám, že máte odpověď. A tou odpovědí jsou taky české písničky. Hrajeme hezky česky na rádiu Blaník.

0: to je jedna z hodně zásadních písní zpěváka Falka. Vyšla už v prosinci roku 1985 a jmenuje se Genie. No a před námi je kromě písniček taky trocha sportu. Představte si, že v Plzni se totiž už od soboty koná festival Sportmanie. Děti, mládež, ale i dospělí si tak pod dohledem trenérů mohou zdarma zkusit desítky sportů. Tahle akce každý rok přivádí nové malé sportovce do klubu, jak říká Filip Uml z klubu plážového volejbalu Plzeň.
1: Určitě to pomáhá náboru a je asi jedno, o jaký sport se jedná, ale hlavně si myslím, že je fajn ta propagace toho sportu obecně. Kolikrát už teďko si všímám také, že sport upadá. Ne třeba u nás, v Česku se to docela drží, ale v jiných zemích.
0: Tak doufejme, že u nás upadat jen tak nebude. Ještě prozradím, že program probíhá v parku za obchodním centrem Placa a končí vždycky až v 8 hodin večer, takže máte spoustu času na to například přičichnout k nějakému novému sportu. Tak držím palce, ať se zadaří a teď už další písničky. Třeba jedna od Lucky Vondráčkové, Kdy vzlétnu já na Blaníku.

0: Hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník.
2: Když tě život kope do zadku,

0: co horší, než vlastně to je. U Marka Ztraceného je to naopak úplně nejlepší, jaké to může být. Daří se mu na všech frontách. Dařilo se mu i na letenské pláni. Jak se nakonec můžete přesvědčit, pokud mrknete i na naše sociální sítě. Najdete nás jako Radio Blaník Official, ale to vy už možná víte. A pokud náhodou ne, mrkněte se na to, protože i o Marku Ztraceném, o jeho koncertě, tam najdete informace, video a spoustu dalších zajímavostí. No a pokud máte rádi ty písničky, které si tady hrajeme, i o nich se tam bavíme. Pokud máte rádi moderátory Rádia Blaník, i ty tam uvidíte. Cestujeme napříč republikou, jsou tam naši krajanci, ale hlavně se věnujeme těm interpretům, které znáte z našeho éteru. Zkrátka a dobře, naše sociální sítě jsou zásobené den co den zajímavým obsahem a určitě stojí za to nás sledovat. Rádio Blaník Official. Tak, já myslím, že to byla taková dobrá rada na závěr dnešního podvečeru, no a pojďme se podívat, co nás tady čeká. Za chviličku Miraj, Phil Collins, anebo taky Vohnouti, Svaz českých bohémů.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
8: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
10: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
15: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: To byla skupina Miraj na rádiu Blaník. No a pojďme se teď podívat malinko do budoucnosti. Zítra, hned jak tu bude 9. dopolední, se opět podíváme do minulosti. Ano, budeme totiž pátrat po tajemném roku a my budeme pro vás mít samozřejmě indicie, které vám k tomu pomohou. Budeme si z tohoto roku hrát písničky a vzpomínat, co zásadního se tehdy událo. No a teď si to můžete vyzkoušet vlastně na nečisto, protože v tom zítřejším tajemném roce se konalo mistrovství světa ve fotbale a ani tenkrát to pro nás nedopadlo úplně dobře.
1: Libor Sihomko se dostal do úplně poslední šance v těsném závěru zápasu, ale trefil přesně místo, kde stál Kingston. A dál už nic, konec truchlohry, vraťte nám vstupný.
0: Tak vzpomínáte si? Já si troufám tvrdit, že možná skalní fotbaloví fanoušci už tuší. No ale možná si můžete počkat až do zítra na další indicie, na další nápovědy a písničky z tohoto roku. Já vám přeju teď hlavně krásný večer, který budete trávit už za chviličku s mým milým kolegou Michalem Krusberským. Tak si to užijte. Do té doby vám ještě pošlu Mel C anebo Marcelu Holanovou.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ríša Miller, nebude to také lehké, ale přátelé, já doufám, že ty další hodiny se mnou budou naprosto v pohodě. Teď už vás krátce před 19. zdraví Michal Krusberský a samozřejmě, že po 19. nás čekají ty dnešní pondělní písničky na přání. A koho si tam pustíme? Třeba Michala Davida. Taky bude Tereska Mašková a Marek Lambora, Náš příběh. Když vidím náš příběh. No a rozhodně nesmí chybět Karel Gott. A bude jich rozhodně víc. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Pozor na ty bouřky, které stále ještě přecházejí přes naše území. Zítra zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, ale během dne se od jihozápadu začne zase zatahovat a místy si objeví déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty půjdou dolů na 18 až 22 stupňů a na jihu Moravy kolem 25. Na horách tam naměříme až 13 stupňů Celsia. Rádio
2: Ty slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza, bo na velikosti prostě záleží.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
1: Michal Krusberský
5: na rádiu Blaník.
0: Ano, krásný večer, ten dnešní pondělní s datem 17. srpna. Doufám, že nebojujete někde s kroupami a s bouřkami, ale že máte už víceméně pohodu a za sebou tu dnešní práci, která možná při pondělku byla trošičku náročnější. Co si budem povídat? Každopádně my startujeme 2 hodiny písniček na přání. Za chvíli první vzkaz, ale nejdřív Tereska Kendlová a Schody z nebe. Tak ať se

Tereza Kernlová a také Schody s nebem, se kterými jsme pomaličku sešli až k tomu prvnímu vzkazu. Zahrajte prosím písničku k našemu druhému výročí, konkrétně pro Denisu a Honzíka do Aše se vzkazem: Deniso, jsem rád, že tě mám a užili jsme si ty krásné chvíle na chalupě, v lese, na posedu i na výletech jako v nočním lázeňském městě Bad Elsteru anebo v Karlových Varech a taky v Praze. Užíváme si a rozhodně i dál užívat budeme. Chci, aby nám to rozhodně vydrželo, mám tě moc rád, měj radost a písničku i vzkaz posílá miláček Honzík. My posíláme Franka Sinatru a Something Stupid. Hezký večer s námi.

Frank Sinatra, Nancy Sinatra a Something Stupid. 4 minutky po 19. pokračujeme dál a hrajeme teď zase hezky česky. Další vzkaz doputoval z Olomouce. Blaníčku, zahrajte písničku Zejtra mám milovanému Peťulkovi Stejskalovi. Jsi moje největší životní láska, Slatíčko, a moc tě čím dál tím víc miluju. Život s tebou je krásný, tvoje Broňa. A ještě jeden vzkaz připojíme. Milá maminko, přeju ti všechno nejlepší k svátku. Moc tě miluju, jsi úžasný človíček plný energie a lásky, kterou dáváš všem kolem sebe. Jsi ta nejlepší maminka, kterou můžu mít. Tvá Eliška posílá písničku. Zítra.

Redy Kirken ještě s Michalem Hrůzou a zítra mám. Tak my už zítra budeme mít úterý a doufám, že to bude v práci už veselější. Každopádně před námi další dva vzkazy. Blaníčku, chci poslat tuhle krásnou písničku do Hošťálkovic a zároveň do Bohumína a chci tam všem vzkázat, vracím se z prázdnin zpátky a už se na vás všechny moc těším. Až zase budeme pohromadě, vždyť pár přátel stačí mít a já jsem rád, že vás všechny mám. No, vzkazuje Vašek a ještě jeden vzkaz přidáme. Zahrajte písničku k narozeninám pro milovaného bratra Rudu Mozu z Evlína, který se vrací domů z nemocnice. Věrka posílá taktéž písničku, tak přejeme brzké uzdravení a tady už je Michal David. Radio Blaník.

Pro vás, blaniští přátelé, tady máme další písničky na přání. Michal David je za námi, ale před námi kapela Kex. Pro koho bude? Všechno nejlepších svátků Petro Kopecká ze Suchdola nad Lužnicí, to přeje Milan Sich a Kuba manžel. A také všechno nejlepší našim mamince a manželce Petře k dnešnímu svátku. Užij si to s náma na rybách na Slapech, to vzkazují děti a také manžel Michal a ještě přidávají vzkaz Máme tě rádi. No, my vás rozhodně taky máme rádi a tak vám hrajeme na přání, ale za chvíli další vzkazy, teď kapela Kex a Človíček. Mějte hezký večer, ať už se nacházíte kdekoliv.

Kapela Kex na Blaníku a Človíček a před námi další napřání. Milí Blaníčku, zahrajte Haničku Zagorovou pro moji kolegyni Petru Janatovou na odpolední směnu do Litvínova a taky k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přeje Alenka a posílá letní kluky, tak tady jsou.

0: Kluci, aktuální záležitost Hanky Zagorové a před námi zase jedna pro našeho věrného posluchače. Zahrajte pro mého bráchu, vašeho panouška Radka Hrušovského z Obříství k jeho 43. narozeninám a zahrajte mu jeho oblíbenou písničku od skupiny Premiér, čili Hrobař. Milý Radku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a máme tě rádi. Táta, babička a brácha Tomáš posílají písničku.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

správné trávení během celého léta. Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy,

0: Přátelé, jsme v polovině téhleté hodiny a přede mnou další dva vzkazy. Milé Rádio Blaník, chtěla bych nechat zahrát Petře Dubaciů z Lázní Kunžvart. Mám poslázní Kunžvart. A Petře Šmídové z Teple k svátku. Holky, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, to vám přeje Lenka a vzkazuje, mám vás obě moc ráda, tak si to užijte. A přidáme ještě jeden vzkaz. Naše milá Miruško, máš dnes svůj velký den a tak ti hodněkrát přejeme mnoho zdraví a to ostatní se dostaví. A to ze srdce přejí dcérečka Šárinka, vnuk Kubíček, zeťák Pavel a všetci kamarádi z Moravy a Slovenských hor a také ze Strání. To přeje Tom a posílá jí nedvědy, máme jen sebe.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Sherry Lady a taky Modern Talking na rádiu Blaník v písničkách na přání. A teď si dáme Teresku Maškovou, která nám zpívala na našem letním koncertě v pátek v Napajedlích, měla velký úspěch. A teď si ji dáme i s Markem Lamborou. Tak pro koho bude písnička Náš příběh? Rovnou 4 vzkazy tady mám. Takže první z nich: i když tu nejsi se mnou, v duchu jsem stále s tebou. A i když je to těžké, věřím, že se vrátíš. Mamka vzkazuje. Další vzkaz. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naše

0: na Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: 12 minut před 20. jsou na řadě další písničkové vzkazy, které nám posíláte na naše webové stránky, respektive přes formulář, který najdete na našich webových stránkách. Takže posílám hudební vzkaz tam nahoru k tvým dnešním narozeninám. Jirko, posíláme tuhle písničku a stále na tebe myslíme. S láskou, Martina s rodinou. A taky pošlete písničku mojí ženě Domče, že to se mnou vydrží a že mi vždycky najde doma nějakou práci. Miluju tě. Honza posílá taky vzkaz a my posíláme Karla Gotta. Jdi za štěstím.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Karlem Gottem jsme šli za štěstím a došli jsme až k poslední písničce téhleté hodiny a bude to vzpomínka. Vzpomínka na Jarouška Nováčka z Golčova Jeníkova, který náhle odešel 13. srpna, to bylo 16 let a 15. srpna by se dožil 74 let. Děkujeme za všechnu tvoji lásku a péči. Vzpomínají manželka Jaruška, děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata a posílají Michala Tučného tam u Nebeských bran.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Tam u nebeských bran. Michal Tučný v 19.57 a za chvíli budeme pokračovat a bude třeba kapela Jelen Klidná jako voda. Tak buď klidná jako voda. Těšit se můžete i na kapelu Krištof. A bude i písnička pro mámu, čili holky. I po 20. hodině jste s Blaníkem, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Tak zítra si od léta dáme trošičku pauzu, i když pravda, déšť k létu taky patří, viďte. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, ale během dne se bude od jeho západu zatahovat a místy se objeví déšť, a to zejména v jeho západní polovině území. Teploty 18 až 22 maximálně, tepleji bude na jižní Moravě, kde naměříme až 25 stupňů, no a na horách jen kolem 13. Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.

0: Rozbersky. Na rádiu Blaník.
1: 20. hodina na spadnutí a to znamená, že před námi je dalších 60 minut písniček na přání. Pokud ještě večeříte, dobrou chuť. Pokud už máte po večeři a dali jste si dvojku nějakého červeného, tak ať chutná. A my startujeme s Maruškou Vortovou. Tady jsou Skořápky ořechů.

0: Začali jsme svižně s Maruškou Rotrovou, která mimochodem už teď začíná prodávat lístky na svůj prosincový vánoční koncert, kdybyste chtěli vyrazit. Teď ale vyrážíme za kapelou Jelen, zahrajte Blaníčku tuhle písničku Petře do křeslic. A není co dodat, užij si dnešní svátek a na zdraví si rozhodně připijeme. Eda, Katka a Karel posílají písničku. A další vzkaz, popřela bych své dceři Katce Myškové prostřednictvím Blaníku, která má dneska krásných 20 let. K dnešním narozeninám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky, ať se jí splní všechna její krásná přání a sny a ať má v životě co nejvíce důvodů k úsměvu. K přání všeho nejlepšího se připojuje i sestra Anička. Tak všechno nejlepší, Katko. No a ještě jeden vzkaz, tentokrát to bude písnička Petrušce Liškové k svátku. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje sestra Ivana Lišková s rodinou, mamka Miroslava a s rodinou obě babičky Marie a také babička Anička a nejlepší kamarádky Laura Marková a Markétka Šimková. Tak taky posíláme písničku Klidná jako voda.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: abyste měli ještě pohodovější večer, tak tady byla kapela Jelena, Klidná jako voda. A my jdeme přát opět k dnešnímu svátku, tentokrát Petře Vávrové z Kroměříže. Hodně zdraví, spokojenosti a pohody a také velkou radost ze svých dětí. Kubíčka a Davídka přeje za celou rodinu Vašek a posílá Unique 2 a Break My Stride.
1: Radio Blaník. Písničky na přání.

Při pondělním večeru nás roztančili Unik 2, no a my tady máme další vzkaz. Zahrajte tuhle písničku všem posluchačům, co vás zrovna poslouchají stejně jako já. Váš Karel Lukáš posílá Flamengo a Karla Kahovce a my si dáme Páni v černém. Teď už máme skoro 12 minut po 20. hodině.

0: písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Come Back and Stay a Bad Boys Blue z 19 minut po 20. Před námi další vzkaz. Zahrajte Blaníčku písničku pro naši maminku a babičku paní Aničku Matuškovou z Fričovic, a to k dnešním půlkulatým narozeninám. Naše milá maminko, babičko, tej si naše sluníčko, které svými paprsky prosvětluje každíčký den, a k tvým krásným půlkulatinám máme jedno přání jen, a tím je pevné zdraví. Máme tě všichni moc rádi, za sourozence, vnoučata a pravnoučata posílá písničku dcera Jana. No a ještě to bude pro pana Jiřího Macháčka k 55. narozeninám. Všechno nejlepší a zůstaň takový, jaký jsi, vzkazuje Lenka, a my posíláme Jirku Schöringera a Holubí dům.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Hudebníci. Jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Planíku a Centropolu.
0: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
0: Sluníčkové léto
1: s Planíkem a Centropolem.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
7: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
7: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
7: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
7: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
8: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: České rádio.
1: A na Blaníku ještě půl hodinky budeme hrát na přání, tak pojďme na ty další vzkazy. Naše milovaná maminko Verunko, přejeme ti z celého srdce všechno nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. Jsi nejlepší maminka, kterou jsme si mohli přát. Jsi naše sluníčko, co nám rozáří den, a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Tak si dnešní den moc užij a nezapomínej, že i když je ti 50, jsi stále mladá kočka. Tvoje rodinka posílá teď holky pro mámu a ještě to bude pro někoho, konkrétně pro Petru Markerovou. Milá maminko, k tvému svátku ti přeji pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Děkujeme za všechnu lásku, péči a podporu, kterou mi dáváš. Užij si svůj den naplno a ať se ti splní ještě všechna přání. Mám tě moc rád, vzkazuje Radovan a taktéž posílá holky a pro mámu. Tady od nás z Rádia Blaník.

What a feeling a také písnička z filmu Flashdance, Irene Cara za námi, před námi další písničkový vzkaz, jeden velmi krátký, miluju tě, Andulko, to je od Daniela a pak tady mám vzkaz pro úžasného manžela Jardu a bude to k výročí. Drahý, děkuju za krásných 30 let našeho společného života, za trpělivost, za naše děti, Adélku a Járu, jsem ráda, že tě mám, miluju tě, Pavlína.

0: rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Kapela Kryštof, co bude pak, tak to vím naprosto přesně, bude další písnička na přání. Blaníčku, zahraj písničku pro moji milovanou Peťulku na chaloupku do Žitče k dnešnímu svátečku. Lásko mého života přeju vše nej, hlavně moře zdravíčka a to nejdůležitější, miluju tě a vždy milovat budu. Prosím, sladký polibek posílám a tvůj Jára posílá taky písničku od Pokáče. A na Pokáče tady mám ještě jeden vzkaz. Moje milovaná Pájo, k tvým dnešním narozeninám ti zasílám tuhle písničku, však ty víš proč, a ať ti Verdúzo chvíli ještě vydrží. Od Romana je vzkaz, od nás nejlepší lék je víno.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není, být i mrvére na zhroucení.

End of the World a taky Miley Cyrus. Pár minut před 21. hodinou, což je taky čas, kdy si zahrajeme poslední písničku na přání. Zahrajte Mirka Dudáčka mému synovi Honzovi s rodinou, přítelkyni Petrou a pro syny Kubíka a Davídka, kteří se snad už brzy budou stěhovat do našeho zrekonstruovaného domku na vesnici. Tahle písnička jim snad zpříjemní ty zbývající dny do opětovného setkání. Už se na vás všechny těším, vzkazuje táta a dědeček Vašek a posílá písničku Film.

0: To nám za chvíli nezačne další díl, ale další hodinka večerního vysílání a v ní se můžete těšit třeba na Lucku Vondráčkovou a Pepu Wagnera. A když už jsme u té Vondráčkové, tak si dáme i Helenu s Vaškem Neckářem a jednu pohádkovou záležitost. A ještě Petr Novák a Hvězdička Blízkavá. Celé léto vám na Blaníku hrajeme prostě hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítřejší den zpočátku oblačný až polojasný, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty už nebudou tak vysoko, 18 až 22 v průměru, na jihu Moravy bude tepleji, tam naměříme až 25 a na horách jen 13 stupňů.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Krusbersky.
2: Na rádiu Blaník.
0: Pondělní písničky na přání jsou za námi, ale nezapomeňte, že i teď můžete sednout k počítači nebo k mobilu, vyhledat naše webové stránky radioblaník.cz, na nich najít také záložku kontakty a právě v té záložce se skrývá ten kouzelný formulář, díky kterému můžeme třeba už zase zítra zahrát třeba vám. Tak držím palce a za chvíli pošlu Katku Knechtovou, ale ze všeho nejdřív Lucka Vondráčková, Pepa Wagner. S láskou nám je líp. Hezký večer z Blaníku.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Katka Knechtová a taky písnička Můj bože. No a my jdeme úplně někam jinam. Přátelé, srpen už máme polovinu, nebo srpen už je ve své polovině a v září nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. Já už mám taky na telefonu mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Přejeme hezký ještě teďka podvečer a ptám se, vaše vinobraní bylo vždycky po celou, nebo bylo pro celou rodinu i pro děti. Bude tomu také letos? Budou i pro děti nějaké atrakce? Povídejte.
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý se na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Tak to rádi slyšíme, zdravíme do Mikulova a ať se akce vydaří. Od nás další písnička.

0: Jo, tak tahle písnička rozhodně do tohoto ročního období patří. Karel Černoch a samozřejmě písnička z komedii Zdeňka Trošky, konkrétně Slunce, seno, jahody. A právě sluníčkové písničky by vám mohly přinést štěstí už zase zítra.
1: Slunce dá nám svítí, slunce dál svítí.
2: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
1: Zaznít může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109.
2: A buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: správné trávení během celého léta.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Petr Kolář, v nebi snad ti prominou. Přátelé, když se balíte na dovolenou, když balíte kufry, hodíte tam plavky, trička, že jo, možná i nějaké drobné penízky, kdyby náhodou nebrali ve vašem rezortu karty. Ovšem, jeden pár, když jel na dovolenou, nestíhal odlet, tak si vzal taxíka a představte si, v tom taxíku nechali v tašce přepočtu 3,5 milionu korun. Toho samozřejmě hned využil taxikář, zabavil to a když se manželský pár dožadoval peněz zpět, tak řekl, že tam žádná taška s penězi nebyla. Tak nakonec to musela vyšetřit policie a teď taxikáři hrozí až 5 let vězení. Ale řekněte mi, kdo na dovolenou tahá 3,5 milionu v hotovosti? Jediné, co mi napadá, že si tam šli jako koupit nějaký apartmán nebo co, ale to zase nemuseli mít v hotovosti, že jo, to mohli převést přes účet. Takže hlava mě to nebere. Tahat sebou 3,5 milionu a ještě je zapomenout v taxiku, já bych byl tak ostražitý, že bych z toho taxiku raději ani nevystoupil, jestli mám všechno a oni to tam prostě nechali. Tak pokud se i vy chystáte na dovču, ať vám dopadne, ať vám svítí sluníčko a je všechno v pořádku a my vám za chvíli posíláme 10 000 maniáků a také Petra Nováka. Hvězdička blízkavá bude.
1: Pohodové České rádio.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Ty jsme si užili ještě před 22. hodinou, ale po 22. to už nás čekají písničky z lásky a bude třeba Maruška Rotrová Lásko voníš deštěm.
1: Ach, lásko voníš.
0: Docela aktuální song a taky Petra Janů a pak, že je to hřích.
1: A pak si přišel ty a zá.
0: A ještě Vodu živou nabídne Aneta Langerová. Stále jste s Blaníkem, kde vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekáme z počátku dne oblačno až polojasno, jen sem tam s přeháňkami, ovšem během dne se bude od jeho západu opět zatahovat a objeví se déšť, zejména v jeho západní polovině území. Teploty 18 až 22 a na jihu Moravy až 25 stupňů, na horách jen do 13. Tolik počasí na zítřek a teď už se s vámi loučí Michal Krosberský. Mějte pohodovou dobrou noc i s námi a budu se těšit zase někdy příště.
2: Rádio Blaník. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janí. Stavebniny.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex.
6: Magnifik.
4: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: pro správné trávení během celého léta.
1: Stavebniny Jani.
2: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Jani.
1: Stavebniny Jani.
2: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Ještě tady, Broučku, vidíš?
5: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, místy se objevují také přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku oblačná až polojasná, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jeho západu zatahovat a místy se objeví déšť, hlavně v jeho západní polovině území. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
5: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: a jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Stavebniny Janík.
4: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
4: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy se objevují také přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku oblačná až polojasná, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví déšť, hlavně v jihozápadní polovině území. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
0: Rádio Blaník.
7: Hezky česky.

smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník, Michal Krusbersky je s vámi a my se teď podíváme do Prahy, konkrétně na Letnou, kde už od minulé středy běží festival Letní Letná. I letos tam přivítají velké zahraniční hvězdy nového cirkusu. Podrobnosti nám k tomu prozradí také ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
1: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor Cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů vůbec na světě, a tak pro něj je velké šapito. A potom ještě máme další šapito, na které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska, se svým kulinářským show.
0: No prosím, tak Letní Letná, to je další akce, kterou Český Blaník 100% doporučuje, tak se můžete zastavit a my už vám teď jdeme zase hrát.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, místy se objevují také přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku oblačná až polojasná, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví déšť, hlavně v jihozápadní polovině území. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je úterý 18. srpna, dnes má svátek Helena a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 7 večer začíná v kutnohorském kostele svatého Jana Nepomuckého koncert. Ten zahájí festival s názvem Kutnohorský týden akordeonu, končí 23. srpna. Hodinu před polednem proběhne v Ústí nad Labem zahájení opravy základní školy Mírová. Součástí bude prohlídka školy. Stavba je v nejhorším stavu ze všech školních budov ve městě. Děti budou po dobu rekonstrukce docházet do bývalého gymnázia. Ve Frýdlantu na Liberecku se dnes koná 43. ročník letní jazzové dílny Karla Velebného. Masarykovo náměstí v Jihlavě hostí akci Léto s knihovnou na Jihlavském náměstí, a to stvořením pro děti podle oblíbených knížek. A Central Gallery v Praze 1 hostí znovu otevření rozšířené výstavy Alfons Mucha, kterou připravila kurátorka Helena Kočíková ve spolupráci s vnučkou Alfonse Muchy Jarmilou Mucha-Plockovou. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, místy se objevují také přehánky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku oblačná až polojasná, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jeho západu zatahovat a místy se objeví déšť, hlavně v jihozápadní polovině území. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz